0: Hit Rádio Vysočina.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle, od ponědělí.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
1: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
2: Drž mi kabelku.
1: Okej. Okay.

0: To jsem nečekala.
1: Olympia Plzeň. Místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: A Davidem.
2: Snídaně šampionů.
3: Krásné úterní ráno.
4: Krásné ráno, někdo, kdo nás ladí teďka poprvé, si musí říkat, co to meleš tady, ale dobře.
3: Protože my tady vždycky vzpomínáme, když jsme tady začali vysílat, tak tam je vstal si, dokázal jsi to jako šampion a mě tam vždycky hraje v hlavě a je vidět, že i Davidovi. Čau, Davide.
5: Ahoj, dobré ráno.
3: Je to tam, tak já jsem si to nemohl odpustit. Krásné ráno, vám, kdo ladíte?
4: My si pořád myslíme, že tornáda jsou nějaký americký sci-fi, ale chtěli jsme vám říct, kdo jste to třeba nezaznamenal, že v neděli zasáhly Česko dvě tornáda a prý je to naprosto běžný a pravidelný jev, ale jako nevím.
3: No, já si myslím, že to je běžný a pravidelný jev, ale nejsou to dvě tornáda, ale jsou to tři tornáda, lidi, který zasáhnou Česko každý ráno o česti. Lady Gaga, abrakadabra, nás zasáhne teď. Další muzika pro vás, hezké.

0: 6 hodin, 6 minut, Lady Gaga na Hit Rádiu, dobré ráno.
1: Je před náma minuta šampionů, váš čas, váš prostor ozvat se nám.

0: My zjistíme něco o vás, vy se zase dozvíte, jestli někdo třeba nedělá to stejný, co vy, nebo neladí ze stejného města, vesnice a podobně. A my na tyhle ty zprávy od vás máme 60 sekund.
1: Do toho se dostaneme za malou chvíli. Mimochodem, lidi, jak jsme se tady pár týdnů zpátky bavili o tom, že je super, jak ráno světlo a slunce a večer je dlouho světlo, tak mě to začíná připadat trošku otravný. Už toho světla je docela moc jako ráno za mě.
2: Je to takzvaně dvousečná zbraň.
1: Jako ano, už to vlastně přestává být příjemný, už to začíná být takový, že toho světla je za mě už teda moc. Co si o tom myslí Jasmin?
0: Mě to baví.
1: Fakt?
0: No jasně.
1: Tak ještě 20 dní se to bude jakoby zhoršovat pro nás teda.
2: Zlepšovat.
1: Zlepšovat. Tak pro koho? A pak vlastně nastane letní slunovrat za nějakých 20 dní a už se dny budou zase zkracovat. Já se na to vlastně docela těším.
2: Je zajímavý, že zrovna včera jsem ležel v posteli, koukal jsem z okna a říkal jsem si, to je taková nádhera, jak je toho světla strašně moc.
0: Víš, takže prostě zase tady jeden mozkomor prostě.
2: Přesně, to
0: a
2: jsou
0: dva
2: odlišní pohledy na svět a na život.
1: Já nejsem negativní, já jenom říkám, že už toho světla je na můj vkus až moc. Málo tmy. Tak dejte nám vidět, jak se vám stávalo dneska, jaký máte ránko úterní, jo, 777-937-777.
0: A taky jak se jmenujete a odkud jste, jako vždycky.
1: Tak, David Koller, nic není nastálo, říkám za chvilku letní slunovrat. 608, Hit Radio, hezké ránko.

0: Tohle je David Koller, nic není nastálo, posloucháte úterní Hit Radio, tohle je snídaně šampionů v 6 hodin 11 minut a je tu minuta šampionů, kde jsme se vás ptali, jak se jmenujete, odkud jste a jak se vám dneska ráno vstávalo. Tak pojďme na to teď.
1: Wendy Písek, vstávalo se dobře, dodělávala ještě zákusky do práce.
0: David Žacler, dneska veze maminku na plazmu, dcery celkem vstávaly, přeji hezké ráno.
1: Patrik usí nad Orlicí pondělí, náročné po víkendu, proč pondělí, teď je úterý? Tak ty jsi opravdu asi náročný teda. Teďka tam mají město v pohybu a zase u výčepu včera dost lidí, nožičky bolí, klidně doražte na 16.00 na hasičskou hospodu, Ústí nad Orlicí tady.
0: Dobře, Martina Zdeťmárek, ahojky, právě se chystám na příval pacientů.
1: Martina Žďár nad Sázavou ještě nespala po noční a za chvíli za světla se špatně spí.
0: Lucie Bruntál nádherně se vstává a Michale, ty kušuj.
1: Martina se je kávu, blbě se jí spalo a připravuje se na záhul v práci, protože skoro všichni mají dovolenou a někdo dělat musí.
0: Tak dost pravděpodobně jste se v tom poznali. Já mám kušovat, pardon. Já jsem úplně bez hlasu.
1: Proč máš kušovat? Jo, s tím světlem.
0: No, s tím světlem, protože vy, kdo jste se připojili až teď, tak jsem říkal, že na mě už toho světla je ráno moc. A byla tam i nějaká zpráva, že se blbě spí ponoční, což chápu, jako. Vem si, že teďka se vrátíš ponoční z práce, která končí v 6. Teďka jsou lidi na cestě z noční, zdravíme vás. Dorazíte domů a co?
1: Hele, já bych byla ponoční tak unavená, že bych prostě ušla, si myslím. A nebo jsou žaluzie, závěsy a tak.
0: Tak vy, kdo se vracíte z noční, moc vám přejeme, ať se hezky vyspíte, ať naberete energii. No a vy, kdo jste teprve na cestě, ať už do práce nebo z práce, tak další hity nachystaný. Hozier, Too Sweet na Hit Radio. Tak pojďme na to, hezké ráno.

0: Chvíli po čtvrt na sedm posloucháte úterní Hit Radio, tohle je Jerry Halevel, s vámi Michal, Jasmin a David. Krásné ránko.
1: Existují lidi, který chcete nějakým způsobem následovat, a pak jsou lidi, který klidně chcete mít třeba na takovém toaletním papíru. To si teďka řekli v Mexiku a jistý tamní podnikatel chce začít prodávat toaletní papír s Donaldem Trumpem a na obalu má být slogan Jemnost bez hranic. Přijde mi to vlastně... jako proč ne? Jo, my tady v Čechách taky určitě máme lidi, který bychom si dokázali dát na toaleťák.
2: Nebuď slušná, chceme jména.
0: Tak schválně, čí obličeje byste se tam natiskli vy, kdo nás posloucháte, co? Může to být kdokoliv, nemusí to být třeba někdo z politiky, ale vlastně kdokoliv. Tak jasně, vidíme vás. Když se nevidíme, tak vidíme, jak se tváříte a víme, že vás minimálně jeden člověk napadl hned.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
5: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
6: Drž mi kabelku.
5: OK, to jsem nečekala.
4: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na Žďársku na příjezdu do křídel od Nového Města na Moravě je silnice nově uzavřená, tak pozor na to. A na Třebíčsku v Mysli Bořicích nově počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Vysočina.

0: Shawn Mendes a Camila Cabello, tohle je Señorita. Posloucháte úterní Hit Radio 6.31, Michal, Jasmin, David a David má ranní update.
1: Ranní update. V Ostravě se utkalo přes 300 lidí na mistrovství ve skládání pucle na čas. Na českém šampionátu ve speed puzzlingu soutěžilo zhruba 330 lidí z několika zemí. Nejlepší týmy zvládly složit pucle o 500 a 1000 dílcích za něco přes hodinu. Soutěžící přitom až do startu nevědí, jaký motiv na ně čeká. Serena Williamsová se vrací na kurty. Tenisová legenda se po 4 letech vrátí k soutěžnímu tenisu. Na turnaji v londýnském Queen's Clubu nastoupí ve 4 hře díky divoké kartě. Její 44 let a kariéru ukončila po US Open 2022. Za festivaly letos zaplatíme víc, stejně jako drtivá většina ostatních profesí si totiž taky umělci říkají větší honoráře. Pořadatelé ale říkají, že programy nejsou ohrožené a většina velkých hvězd dorazí podle plánu. Ceny vstupenek se zvedají jen mírně, například o pár stovek korun.
0: Tak inflace, no.
1: Já jsem se schválně koukal, kolik si říká za soukromou akci Camila Cabello, kterou jsme si před chvíli hráli na Hit Radio. Tak kdybyste ji chtěli třeba na svém večírku nebo svatbě, připravte si 1 až 1,5 milionu dolarů, to znamená 23 až 35 milionů korun.
0: Hezký. Nicméně na koho by ceny lístku byly letos moc, tak je přesto, že byste chtěli zážitek z koncertu, tak rada existuje. Hele, pustíme si doma rádio. Zasneme, řekneme partnerovi, ať nám vyleje pivo na záda, pak nás nepustí hodinu na záchod. Buro, ušetřený zážitek, stejný. Hezký ráno.

0: Něco málo po půl sedmé ladíte úterní Hit Radio. Krásné ránko. A nás by zajímalo, jestli máte písničku, která, když začne hrát, tak vám pokaždé zlepší náladu.
1: Ježíš, těch je.
0: Co ty, Davide?
1: Jakákoliv píseň od skupiny Lucie.
0: Lucie, já to věděl. A co ty, Jasmin, máš něco takového?
2: Jo, Lucie Činařky a ze zahraničních miluju Kešu, TikTok. To mě vždycky vrátí do dob, kdyby bylo třeba 13 let.
1: No. Kešu mám taky rád.
0: Určitě i vy, kdo nás sledíte, jste si nějaký takový hit představil. A když nám ho napíšete k nám na web na hitradio.cz, tak máte velkou šanci něco vyhrát.
2: Pokud to uslyšíte u nás ve vysílání, ten váš oblíbený song, a dovoláte se k nám, tak můžete vyhrát chytrý hodinky Garmin v hodnotě bezmála 7500 korun pro vaše děti.
0: Ty jo, takže nejenom, že si můžete poslechnout ten váš oblíbený song ve vysílání, ale můžete vyhrát i tuhle parádní cenu. No tak mrkněte na web hitradio.cz, tam nám napište váš osvědčený recept na dobrou náladu, rovná se váš nejoblíbenější hit, a třeba právě vám už tenhle víkend uděláme radost. Komplet detaily na webu hitradio.cz.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitradia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
5: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
6: Drž mi kabelku.
5: OK, to jsem nečekala.
4: Olympia Plzeň. Místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis Kuba Bělak. Na Vysočině teď nemáme hlášené žádné nehody, pozor ale na novou uzavírku na Pelhřimovsku. U Dobré Vody u Pacova ve směru na Kámen probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 6.52, tohle je Zara Larsson a takhle za mě zní opravdový léto. A třeba tohle vám může hrát v uších, až poletíte na Dovču zdarma, na Dovču za 40 000 korun dle vlastního výběru. A my se ptáme, jdete do toho? No tak volejte 800 937 937.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 000.
2: Máme tady vlastní virtuální letadlo, 6 řad, sedačky A až F. Pokud se nepletu, tak zbývá nějakých 24 volných sedaček, takže ta šance to uhádnout je pořád veliká.
0: Mě to tak trochu připomíná, Jasmin, hledání min na počítači. Vy se tak pořád motáte okolo toho zlatého sedadla, jako krásně tak jako prolétáte okolo, ale ještě se nepodařilo nikomu si na to sedadlo sednout a třeba se to podaří tomu, kdo je s námi ve vysílání. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, kdo tam?
3: To je Lucka.
0: Lucko, ty jsi taky nemocná trošku, co?
3: Ne, trošku nešápaná, ale to v pohodě.
0: Jsme v tom stejně, já se tady pořád odkašlávám, Jasmin mě za to nadává.
2: Luci, buď vyhraješ teda zájezd za 40 000 korun, nebo máš další tři možnosti, co může na té sedačce, kterou si vybereš, bejt. Buď vůbec nic, nebo hra člověče nezlob se, anebo dvakrát lístek na Marka ztracenýho na Letenskou pláň.
3: Tak to zkusíme, no.
0: Tak to zkusíme. Tak, Lucko, jakou vybíráš sedačku v našem letadle? 6 řad a místa A až F.
3: Zkusím 2C.
0: 2C, takže do uličky. Jsi člověk, co se sedá spíš do uličky, anebo k okýnku v tom běžném letadle?
3: Spíš okýnku, ale tak jako říká se, co je vždycky správně, no, tak
4: na Ale je to blízko k záchodům, 20, to je docela strategický místo.
0: 20, a dostaneš jídlo brzo, že jo?
3: Přesně, tak o co jde.
0: Tak 20, tak Lucko, my se připoutáme. Připoutáno na 2C.
2: Lucinko. Na sedačce 2C, dovolená za 40 000 korun, není.
0: Mně je.
3: Mně je.
0: Ale je tam Marek.
2: Je tam Marek, takže smutná nemusíš bejt. 7.8. dvakrát lístek na jeho letenskou pláň.
3: Tak to je paráda.
0: Mně normálně přijde, že se ti ten hlas pomalu začíná zlepšovat tím, že jsi vyhrála alespoň teda lístěda Marka Ztracenýho. Tak Lucko, gratulujeme, ty jsou tvoje. Koho vezmeš sebou? Už tušíš? Koho bys vzala?
3: Zatím ještě nevím.
0: Máš dost času o tom popřemýšlet, je to zhruba měsíce, tak vstupenky posíláme, nicméně za 2 hodiny to můžeš zkusit znova a třeba se ti podaří vyhrát i ta Dovča za 40 000, jo?
3: Super, děkuji moc, krásně.
2: Tak gratulujem.
0: Vydrž na telefonu.
3: Ahoj.
0: Jasmin, já tu sedačku vidím, tak co s tím uděláme, lidi? Co s tím uděláme? Tak za 2 hodiny zkusíme znova. My víme, že tady budete, tak v 8.50 další šance vyhrát Dovču za 40 táců.
5: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Stanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
2: Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
3: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Hezké úterní ráno.
5: Krásný ráno vám všem.
6: Snídaní šampionů.
4: Mám tady lidi jednu zajímavost. Díky tomu, že nás právě teď slyšíte, že nás právě teď ladíte, tak vděčíme Italům. Jo, dneska je to přesně 130 let, kdy italský radiotechnik, nositel Nobelovky Guglielmo Giovanni Maria Marconi získal patent na bezdrátový telegraf, tedy první způsob radiového spojení, takže ta veškerá historie radiového vysílání je v Itálii.
7: By mě zajímalo, kdyby tenhle vývojář tehdy věděl, že budeme moderovat my tři, jestli by se na to radši nevykašlal tehdy.
4: Myslím, že by s tím seknul. David Guetta a Kid Cudi Memories díky Italiánům letí k vám právě teď, hezké ráno.
8: Hit Radio Vysočina.

0: Eva Farna, Miraj, vzpomenej si, tohle je Hit Radio v 7 hodin, 10 minut, krásné ránko. Srčně. Útočí. Možná i vy už jste se s nima letos dostali do křížku, stejně jako naše kolegyně Sabina, která nám včera volala a říkala, že měla včera doma hasiče. Že přijeli zlikvidovat sršní hnízdo.
1: Což je nepříjemný, taky jsem to zažila.
0: Tak fakt?
1: Ne teda až s hasičema, ale zrovna nedávno jsme u bráchy na chatě řešili, že tam máme teda sršní hnízdo a je to nepříjemný teda.
0: Jako ty sršně prostě, tyhle lítací zvířata veliký, ono to zní jak helikoptéra. Bosy budíš, jo, jsou otravný, ale budíš. Ale ta sršeň, jak to prostě kolem tebe prolítne. Jo. Takhle nějak to zní. Nicméně, já jsem si vzpomněl na parádní příběh, doufám, že i vám to bude připadat vtipný, co se stalo mně se sršní, jo. Je to věc, na kterou nezapomenu do konce života. Stěhovali jsme se do nového bytu, je to asi, nevím, 12-15 let zpátky. První noc, zůstal jsem tam sám přes noc. V obýváku jenom matrace a malý pracovní stolek, jo. Byla noc, já otevřený okno, sedím u toho stolečku na nočasu a teďka slyším nějaký divný zvuk, ne? Tak jsem takhle sundal, jako sklopil to víko toho nočasu a vidím, jak později leze ohromná sršeň. Tak mě nenapadlo nic lepšího, než vezmu pantofel, jo, cukly, a že tu sršeň, jakože jí prostě trošku, jako, já nechci říct, no, ale že ji jako zeškodním, jo. Ale jak jsem se napřáh, tak já jsem nesejmul tu sršeň, ale napálil jsem do té žárovky, takže tma. A teď si představ, že jsi v novém bytě, kde to pořádně neznáš, je tam absolutní tma, nevíš, kam máš utíkat a teďka někam běžíš a za tebou. Totálně vytočená sršeň, ale ty bláho, já jsem teda nakonec útek, nakonec jsem ty dveře našel, no ale teďka co s tím, že jo? Tak jsem rozsvítil hlavní jako světlo a tam ještě nebyl lustr, byla tam jenom žárovka ze zdi, jo? Ze stropu. A normálně ta mrcha si sedla na tu žárovku, protože tušila, že když se napřáhnu, takže roztřískám tu druhou, jo? Ale vyháněl jsem ji asi čtyři hodiny ven a byl to vlastně můj takovej nejhorší, ale zároveň teď už nejvtipnější zážitek se sršní.
2: Takže na rozdíl od žárovky ta sršeň přežila celou tuhle situaci teda.
0: Já bych chtěl říct, a dobře, ať teda jsem úplně upřímný, ta sršeň to teda rozhodně nepřežila, protože po těch 4 hodinách, když jsem se tam s tím trápil, tak to dostala teda jako sakum prásk, jo, takže ne. Tak možná i vy máte nějaký podobný příběh se sršní, klidně nám ho můžete napsat, dejte vědět. My k vám posíláme další muziku, Dua Lipa, Houdini, no a zastaví se taky Train, Hey Soul Sister, hezké ráno.

0: Soul Train, chvíle po čtvrt na 8 hezké ráno.
1: Každý máme nějaký svý sny a plány, něco, co bychom si chtěli pořídit, co bychom chtěli mít. Co byste dělali, kdybyste vyhráli 2 miliardy a 911 milionů korun k tomu? Někdo by procestoval možná svět, někdo by koupil nějaký třeba dům rodičům, někdo by si jenom dal klid a nemusel chodit do práce. Tak jen pro představu, za tuhletu částku byste mohli koupit v Praze 256 bytů, anebo skoro 16,5 tisíce luxusních rodinných dovolených.
0: A přesně tahle astronomická výhra v Eurojackpotu opravdu padla, určitě jste o tom slyšeli nebo četli, a padla před týdnem tady u nás v České republice, takže pokud jste si někdy říkali, že se to stává jenom někomu jinému, že vám se to stát nemůže, tak už ne, protože kdykoliv se to může stát třeba i právě vám.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.

Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na Žďársku na příjezdu do křídel od Nového Města na Moravě je silnice nově uzavřená, tak pozor na to. A na Třebíčsku v Myslibořicích nově počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.

0: Tohle voní po létu, Luis Fonsi, Demi Lovato, Ečeme la culpa. 7.31, posloucháte Hit Radio, David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Červen začne deštivě, pak se počasí uklidní a oteplí. Po suchém období se déšť drží i na začátku měsíce, kdy může být i nadprůměrně srážek. První týden bude teplotně kolem 20 stupňů, místy i chladnější. V africké Keni padl světový rekord. Muž z Kanady tam během 24 hodin vysadil na pobřeží více než 47 tisíc stromů. Pracoval v těžkém bahně a téměř bez odpočinku, aby pomohl obnovit poškozené pobřežní ekosystémy. Mangrovy mají chránit pobřeží a pomáhat v boji s klimatickými změnami.
3: Pusty.
2: Předmanželské smlouvy zažívají boom, mladí myslí víc na jistoty. Počet předmanželských smluv je podle notářů rekordní a oproti minulosti téměř dvojnásobný. Čím dál víc mladých lidí chce mít jasno o majetku ještě před svatbou.
0: Dobře, vidím to, berete si zde přítomnou, jasně, ale za podmínek uvedených v odstavci 4, písmeno B, je to takzvaně miluji tě s hvězdičkou.
2: Jestli pak naše rychlá pětka má nějaké tajné, skryté podmínky?
0: Podmínka je zodpovědět 5 jednoduchých otázek v časovém limitu, který se občas trošku protáhne nějakým záhadným způsobem. Je tady rychlá pětka z Florea.cz. Celý tento týden hrajete o luxusní kytici 100 růží s doručením. Je to odrůda Red Torch, délka růží 70 cm. Tak pokud chcete soutěžit, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: Cyrus End of the World. A jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden máte možnost vyhrát luxusní kytici 100 růží, a to s doručením od Florea.cz, je to odruda Red Torch, délka růží 70 cm, obrovský monumentální puget.
2: Právě Florea patří mezi jedničky v doručování květin po celé České republice a navíc byla 6x za sebou finalistou soutěže e-shop roku v kategorii kvalita a patří mezi vůbec nejlíp hodnocený český e-shopy s desítkama tisíc ověřených recenzí, takže tam je to super.
0: A kdo si zahraje o tu dnešní kytici je Jana. Jano, hezké ráno.
3: Hezké ráno, ahoj.
0: Hezké ráno, Jana z Liberce, zdravíme na sever Čech. Jančo, pověs nám, komu by si tu květinu věnovala, kdyby si vyhrála?
3: Já bych ji věnovala babičce, která bude mít, nebo mamce svojí, která bude mít 79 let teďka v červnu.
0: Přijo, hezký, hezký. No tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje česká pohádka, ve které vystupují králíci Bob a Bobek?
3: Králíci z klobouku.
4: Jo.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jak se jmenuje český hrad, kde sídlí prezident?
3: Pražský hrad?
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaký dvě barvy najdeš na šachovnici?
3: Bílá a černá.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Ta už byla.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Který zpěvák naspíval hity jako Lady Carnival, Trezor nebo Kávu si osladím?
3: Karel Gott.
0: A pojďme na poslední otázku s číslem 5.
2: Jaké je hlavní město Německa?
3: Berlín.
0: Jana Tydlich!
2: Je to tvoje, gratulujeme.
0: Ty jsi neskutečná, Jančo, no tak maminka bude mít radost. Teďka v červnu si říkala, že má narozeniny, jo?
3: 14. června, no.
0: 79 let, mladá holka, no tak květinu posíláme, nebo takhle, zařídíme poslání květiny, tak.
3: Super. Děkuju.
0: Jančo, byla jsi statečná, děkujeme za hru, zvládni dnešek, zvládni cestu do práce a určitě se někdy ozvi, budeme se těšit, jo?
3: Moc děkuju ještě jednou a mějte krásný den.
2: Rádo se stalo,
0: děkujeme, ahoj.
3: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Venku je na nule, tohle jsou Činasky a tohle je Hit Radio, chvíli před 7:45. Hezké ránko.
1: Jestli se o prázdninách chystáte někam, kde na nule rozhodně není, třeba do Itálie, tak jedna docela příjemná zpráva. Znáte to, zaplatíte mýtný, těšíte se k moři a pak strávíte klidně třeba hoďku nebo dvě v koloně kvůli nějakým opravám dálnice. Tak pozor, Italové teďka přišli s novinkou, která by vám tohle to mohla trošku vynahradit. Pokud se kvůli dlouhodobým opravám na dálnici výrazně zdržíte, tak si budete moct zažádat o vrácení části zaplaceného mýtného a v některých případech dokonce dostanete zpátky úplně celou částku. A netýká se to jenom Italů, ale právě i zahraničních řidičů, takže i nás.
0: To je blaho, takže kdyby třeba český stát platil, dejme tomu 5 kilo za každou hodinu v zácpě, tak by to pak dalo třeba na slušnou dovču. Tak bychom mohli třeba kempovat u 9 křížů a tam by se ty penízky začaly načítat.
1: Takhle, já se ještě bojím toho, jak to bude probíhat, protože o ty penízky se bude žádat online a systém tady píšou sám vyhodnotí, jestli bylo zdržení opravdu větší než obvykle.
0: Počkej, to se pořád bavíme o těch Italech, jo?
2: Kdyby tohle bylo v Česku, tak si myslím, že no řada z nás by tohle dělala brigádně.
0: Tak co, když se toho dočkáme? Tak na D1, kdy?
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Hit Radio.

0: Dopravní servis a Kuba Bělak. Pokud pojedete po dálnici D1, tak opatrně mezi 98. a 94. kilometrem ve směru na Prahu už za pár minut budou v tomto úseku pracovat silničáři. Na krajnici bude probíhat údržba.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Rosé, Bruno Mars a Paté na Hit Radio v 7.54. Mladá generace opět kompletně mění pravidla seznamování. Máme tady novinku a to je striptease na prvním rande. Finanční striptease. Místo povídání si o zálibách, tak mladí si vzájemně rovnou ukazují, kolik mají na účtu. Jo? A kdo nemá dostatečný finanční polštář, nebo má třeba exekuci, tak rande skončí.
1: A tak s tou exekucí to je zase dobrý vědět předem.
0: No, jasně, ale tak si představ, že sedíš na prvním rande a najednou na tebe tvoje drahá polovička vybalí, ať ukážeš svůj internet banking, jako, tak co mu na to řekneš, no. Ale možná my to nechápeme, my už jsme trošku jako dinosauři, takže ta mladá generace to má možná trošku jinak. Co si o tom myslíte vy dva?
2: Nevím, jak bych byl úplně úspěšný, kdybych randil v dnešní době, teda tím pádem.
0: Jakože by to rande skončilo dřív, než by číšník donesl účet, jo?
2: Za který bych ještě nemohl zaplatit.
1: Ale tak Dave, kdyby třeba přišla teda nějaká holka, co by s tebou chtěla randit a ukázala by ti mobil, tak šel by si spíš na rande s tou, co by tam měla 5000 nebo 5 míčů?
2: Hele, to já takhle neřeším.
0: Já si myslím, že třeba takový Tinder by teda podle té informace by měl zavést filtr podle roční výše příjmu, jako jo. By to ušetřilo spoustu cest na rande a zbytečně vypitejch kafí, si myslím. A dokonce ušetří veteráni. Přemýšlej o úpravě songu, nemít prachy, vadí.
2: Vadí.
0: One Republic, Sunshine, další muzika do 8, tady na Hit Radio, tak hezké ráno.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Obce a lidé v Česku mají obavy z výstavby větrných elektráren. Při připomínkách k plánovaným akceleračním zónám nejčastěji zmiňují narušení krajiny a možné dopady na zdraví. Podle ministerstva přišlo už několik tisíc připomínek, většinou od obcí v blízkosti plánovaných projektů. Část samospráv rozvoj větrné energie odmítá, jiné naopak chtějí výstavbu urychlit. Česko přitom patří v Evropě k zemím s nejpomalejším rozvojem větrné energetiky. Globální trh se smartfony může letos rekordně klesnout. Podle analytiků hrozí propad prodeje až o 14% na 1 miliardu telefonů. Hlavním důvodem je nedostatek paměťových čipů.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: No, bude to nabitý, rozhodně nechoďte daleko od rádia a budeme mít i spoustu skvělý muziky Linkin Park a Chainsmokers z Coldplay, tak jdeme na to.
2: Hit Radio Vysočina.

0: 7 minut po 8 posloucháte Hit Radio. Chainsmokers a Coldplay. Hezké ráno.
1: Já vás teďka na chviličku vezmu k sobě do obýváku. My tam takhle včera sedíme na gauči, koukáme na nějaký seriál a přítel si otevřel Olivio. A samozřejmě vždycky přijde ta věta, přesně tak si jednu dej, tak jí zkus, protože ví, že já je nejím, jo. A ne, že bych je nikdy neochutnala, já jsem je ochutnala milionkrát, ale prostě mi nechutnají a máme doma takovejhle věčnej boj, protože on věří, že mě zlomí. Já vím, že se to mockrát už stalo, i mý mamce taky nejedla v mládí olivy, pak je začala jíst, ale není.

0: Není to ten můj případ a svádíme tam vždycky tenhle boj. A to samý v rodině třeba s koprovkou, jo? Můj brácha nesnáší, já ji miluju a mně přijde, že prostě jsou takovýhle jídla, který opravdu dokážou brutálně rozdělit Česko.
1: Mně ty olivy přijdou docela v pohodě, protože možná protože je jim, tak s nima problém nemám, ale že třeba spoustu lidí, nebo že to Česko by mohly rozdělit třeba houby.
0: No. To taky no. To
1: já
0: taky.
1: Třeba osobně houby, ne takhle, já můžu říct, já jím všechno, jo. Takže i houby, co ty Davide? Máš nějaký jídlo, který třeba vyloženě nejíš?
2: Jsem vždycky neměl rád zemlbábu z nějakého důvodu.
1: Zemlbábu.
0: Hele, a co sushi? Protože třeba sushi nemluvím. Všichni milujou. No, a teda to já taky vůbec.
1: Ale to je jenom rejže, ne?
0: Ne, prostě mě vadí ta řasa, vždycky přesně. A tak si tam nemusíš dávat tu rybu, jenom tu řasu s tou rejží, ale já nechci tu řasu, o to tam jde.
1: No, tak jaký jsou ještě další jídla, které můžou být takový jako peklíčko?
2: Ananas na pice.
1: No jasně, no.
2: To je asi samostatný téma.
1: Já nevím, já se tady k tomu tématu, já asi k tomu nemám co, já teda s ním všechno, já jsem bagr, jo, protože já to mám teda tak, že pokud je možnost volby mezi různými jídly, tak já si vyberu spíš to, co mi chutná víc, jo, že jsou jídla, že...
0: To si myslím, že tak máme všichni.
1: Že, no, jasně, ale já jako s ním všechno, jo, protože pokud pak je třeba na výběr jenom, já nevím, burst guláš a nic jiného, tak to taky jako s ním, že, abych neměl hlad, no.
0: No tak jak to máte vy? Jaký jídlo rozděluje váš vztah, vaší domácnost, nebo podle vás celý Česko? Co je to tajemné jídlo?
1: Pojďte nám to poslat jako hlasovku, za to budeme moc rádi přes WhatsApp na 777-937-777. A pokud se vám nechce nahrávat hlasovka, tak budeme rádi i za SMSku na stejné číslo. Vrátíme se k tomu teď Linkin Park na Hit Radio. Krásné ránko!

0: 16 minut, posloucháte úterní Hit Radio Snídaní šampionů a už víme, jaké jídlo vám nesmí, no přes práh, spíše přes rty. Ptali jsme se vás, co za jídlo je opravdu to, co nemůžete vystát. Přišlo od vás, to se nedá říct ani spousta, vy jste nás doslova zahltili zprávama a hlasovkama, tak pojďme na to.
1: Je tady jedna ze zpráv, která zní, já tedy nedávám špenát, brokolici, ale třeba porkovou polívku mě mladá, naučila jíst, ale tam ty dvě zelené věci už nedám prostě, no to radši krkovičku.
0: Můžu se k tomu vždycky vyjádřit a říct, jak to mám
1: no,
0: já?
1: Dávej.
0: Miluju. Tak krkovičku, jo, zmi, tak já tady mám shodou okolností něco s krkovičkou.
2: Ahoj, tady Martina z Prahy. No, u nás je to trošku specifický, já totiž nejím krkovici vepřovou a všichni z rodiny jí milujou. Dívají se na mě, že to není normální, přece všichni mají rádi krkovici, ale já prostě, to je jediný maso, co snad prostě já to nepozřu. Takže si místo toho dávám kuřecí a všichni si tam smažej ty svý krkovičky. Takže tohle se asi je v naší rodině největší boj a překecávají mě pokaždý, ať to ještě ochutnám jednou a určitě jí přijdu na chuť. No nepřijdu, tak se mějte hezky, naschle.
1: Děkujem za hlasovku.
0: To je geniální. Další zpráva od Kamely. Nazdárek šampioni, já bych nikdy nesnědla plíčky na smetaně. Ale naopak, držtková polévka, játra, jazyk, to mi šmakuje.
1: Ahoj Michale a Jasmin, já od malička nejím banán a přítel ho miluje. Nejhorší je, že ho musím každý den připravovat 9měsíční dceři. Beru si na to rukavice a kolíček na nos. Hezké ráno všem. Tak brát si kolíček na nos, to bych pochopila třeba u ryby, ale u banánu je to fakt vtipný.
0: Banán mi vlastně přijde docela neškodnej.
1: No.
0: Jo, ale chápu.
1: Ale přítel
0: jo?
1: Můj ho taky nemusí a nechápu to. A
0: tady vlastně si myslím, že jako platí třeba trojnásob 100 lidí z toho chutí. Máme tady další zprávu, Pepa. Ahoj, já s ním také úplně vše, jen jedno nikdy a to je rýžový nákyp. To raději studený párek a teplé pivo.
1: Pepo, tak to máme stejně už od školky, tam to byla taková rozpadlá kejda prostě.
0: Pepo, neudělám ti radost, asi spolu na oběd nepůjdem, ale já rýžový nákyp taky miluju.
1: Bára, dobré ráno, je spousta jídel, která nejím, ale v drtivé většině se na nich s manželem shodnem. Snad s jedinou výjimkou a tou je, světe div se, španělský ptáček. On ho má rád, já vůbec. Nesnáším totiž teplou kyselou okurku a vůbec mi ta náplň jako přijde divná. To je fakt vlastně teplá okurka. To máš i v mekáči, že jo? V nějakých cheeseburgerech, ale hodně lidí si vyloupává ty teplý okurky.
0: Ne, to já bych byl nevrdlej. Kdyby zapomněli na okurku, to by byl nevrdlej, tak to určitě ne. To mi nevadí, španělský ptáček taky dobrý. Pak tady máme třeba zprávu od Evy, jsou to mořské plody, pro přítele jsou to mrtvoly, ale já ráda ochutnávám nové, Eva. Tak a pojďme na nějaké hlasovky, třeba od Mária.
3: Čau, tady Mário, nás doma s manželkou rozděluje niva, já ji nemůžu pozřít a moje manželka si dává úplně do všeho.
1: K nivě jsem se musela dopracovat, musím říct.
0: Takže ti niva nevadí?
1: Ne, nevadí. Niva. Taková neutrální.
0: Taky mám rád nivu. Tak člověče, my jsme tady fakt nenašli nic. Jak jsem říkala předtím, já prostě jim všechno. Já nemám žádný jídlo, který by...
1: Máme tam ještě jednu hlasovku.
0: Zkusíme ještě odverčit hlasovku.
4: Ahoj, tak já si myslím, že to je jednoznačně kapr. Mějte se všichni hezky, Verča.
0: Počkej. My jsme to jídlo našli.
1: Ne, počkej, já musím Michala prásknout, jo, on je moc slušnej. On už tu hlasovku tady jednou slyšel a říká, na tuhle sviní jsem zapomněl, kapr. Kapr fakt nejím. Nebo, to mě pobavilo.
0: Opravdu kapr je jediná věc na světě, kterou fakt nepozřu, jako jo. Já nesnáším kapra. Takže jsme to našli. Já teda díky vám, našim skvělým posluchačům a díky Verunce, která nám poslala hlasovku, jsem zjistil, že teda jedno jediné jídlo existuje, který nejím, a to je kapr. No tak děkujeme za vaše zprávy, za vaše chuťovky. Jak bylo řečeno, 100 lidí, 100 chutí. Prostě ať si každý jí to, co mu dělá dobře. Mark Ember, Belong Together na Hit Radio. Hezké ráno.

0: na Hit Radio. Vy nás bavíte, píše Roman. Čau Michale, asi budu muset ti poslat kapří hranolky, potom přestaneš hovořit o kaprovi, jakože je hnusný. Ono i kuře je hnusný, když se nemůže udělat. Já chápu, ale kapra teda osobně nikdy, jakoukoliv rybu jo, ale kapra ne, prosím vás. Za malou chvíli. Další skvělý hity. Overdrive, Offenbach a Norma Jean Martin. Taky přidáme aktuální dopravu, no a připomínáme, že v 8.50, to je za necelou půl hodinu, budete hrát o Dovču za 40 000 korun. Stále tady čeká na někoho z vás.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor, dávejte na dálnici D1 mezi 98. a 94. kilometrem ve směru od Brna na Prahu pracují silničáři. Na krajnici dneska v tomto úseku probíhá údržba. Šťastnou cestu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.

0: Je přesně 8:30, David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: USA padl rekord, přes 1000 lidí se převléklo za Marilyn Monroe. V kalifornském Palm Springs se sešlo 1037 lidí oblečených jako legendární herečka. Akce překonala Guinnessův rekord a připomněla 100 let od narození hollywoodské hvězdy. Serena Williamsová se vrací na kurty, tenisová legenda se po 4 letech vrátí k soutěžnímu tenisu. Na turnaji v londýnském Queen's Clubu nastoupí ve 4 hře díky divoké kartě. Její 44 let a kariéru ukončila po US Open 2022. Evropská unie chce skoncovat s jednorázovými sáčky. Od srpna 2026 začne omezovat pytlíky s kečupem, majonézou, hořčicí nebo solí. Cílem je snížit plastový odpad. Miliardy malých obalů ročně mají nahradit dávkovače a znovu obnovitelné nádoby. Změna se dotkne i českých restaurací, hotelů a fast foodů. Mm-hmm.
0: Tak to by mě fakt zajímalo, jak to teďka budeme z těch hotelových snídaní odnášet.
3: Dobrý for.
0: To nebyl for. Andreas Johnson, Glorious, srdcovka, kterou jsme opět vybrali my tři, která by vás mohla bavit. A opět připomínáme, že další srdcovky 5 plus 1 vaši si můžete užít s Jirkou Plnářem, a to mezi 12. a 13. tady na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Hit Rádio 8.38, hezké ráno. Teďka na chvilku k vám do auta, budeme mluvit na vás řidiče. Zajímalo by nás, jestli patříte mezi poctivce, co blikají i na prázdném parkovišti o půlnoci, nebo jestli to občas taky flákáte, když nikde nikdo není. Jak to máte s blikáním? Vy co? Já jsem poctivec, co Jasmin?
1: Já jsem rozhodně poctivec.
0: Jo? Blikáme pořád.
1: Blikáme pořád, jasně.
0: Tak máme tady městský mýtus, potvrzen. Řidiči luxusních aut, pozor, opravdu blikají méně, to ukázala nová data. Nová nějaká neformální evropská studie sledovala chování řidičů na kruhových objezdech a na dálnicích a výsledkem je, že majitelé drahých prémiových značek zapomínají na blinkry 3x častěji než zbytek populace. Což vlastně si říkám, že vědci potvrdili to, co všichni, kteří se pohybujeme tak nějak jako na silnici, víme.
1: A proč to tak je, jako?
0: Já nevím. Si říkám, že je stejně blbý, že si prostě koupíš auto za 3 miliony, umí to samo řídit, ale blinkry tam nejsou. Ale když o tom přemýšlím, jo, teďka já se vlastně musím zastat těch, co neblikají.
1: Jak to?
0: Mně to celý došlo. Mně to celý došlo, o čem to je, jo. Protože, co je sakra komu do toho, kam já chci zrovna jet?
2: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a Dabu.

0: jen 50 minut, tohle je snídaně šampionů. A happy, jak dva grepy, bude 100% někdo z vás, kdo si sedne na správnou sedačku v našem virtuálním letadle.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
2: Luxusní dovolenou za 40 tisíc libovolného výběru se společností Invia. A my tady máme takový virtuální letadílko, v něm 6 řad, 6 sedadel, stačí si tipnout tu správnou.
0: Takhle jednoduchý to je, už tipujete nějakou dobu, vyhráváte buď nic, anebo Člověče nezlob se, anebo lístky na koncert Marka Ztraceného.
2: A nebo tu dovolenou.
0: A nebo tu dovolenou, ta se schovává pod nebo na jednom sedadle, jak chcete, nicméně ta rovča tady stále je. Proto je teď čas volat 800 937 937 a třeba právě vy, kdo teď posloucháte, budete mít o trošku lepší léto díky Hitrádiu.
2: Už to uhádněte, je 2.6. už chceme znát přece, kam se vydáme v létě.
0: Dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
3: Ahoj, tady Hana.
2: Čau. Ahoj, Hanko.
0: Ahoj, Hanko. No tak asi to nebudeme prodlužovat. Chceš asi hnedka typovat sedačku, jdeme na to?
3: Jdem na to.
0: Jdeme na to. Tak, Hani, máme tady 6 řad a sedačky A až F, tak kam si sedneš?
3: Já bych si sedla na C4.
2: 40 tedy.
0: C4 neboli 4C. Jasmin to zakroužkovala.
2: Tak Haničko.
0: Hanička je připoutána na sedačce 4C.
2: Pod sedačkou 4C se dovolená tentokrát taky neschovává.
0: Hanko, moc se omlouváme, dneska to nevyšlo. Samozřejmě ta rovča tady pořád je. Schovává se tam vůbec něco dneska? Teďka?
2: Schovává se tam hra Člověče nezlob
0: se. Je tam Člobrdo.
3: Jo, super.
0: Ne, mně totiž přijde, když trefíte Člověče nezlob se, že vás to tak jako rozesměje, že vám to opravdu udělá jako lepší den.
2: Hele, Hani, nezoufej, ale protože za prvý Člobrdo je super hra, to víme, za druhý. Ta výhra ještě nepadla, takže každý den do padnutí výhry můžeš v 6.50, v 8.50 soutěžit. Navíc uhodnutý sedačky v klubu posluchačů. A já, až teďka doděláme tenhle vstup, tak povolali mě, ať na svůj Instagram Jasmin Official vložím taky nápovědu, která vám může pomoct.
0: Takže tam se podíváme. Hanka určitě taky a Hanka bude určitě v 6.50 zítra u rádia, je tak?
3: Jasné.
0: No tak se budeme moc těšit, Hanko, tak děkujeme za soutěž, přejeme bezva úterý a zítra se budeme případně těšit, jo?
3: Aha, díky, ahoj.
0: Měj se hezky.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Takže nápověda u Jasmin bude.
2: Je to tak, teďka to tady už dělám, tak za chvíli se to tam objeví.
0: Tak za chvíli. Za chvíli čekejte nápovědu na Instagramu u Jasmin, jak tam si Jasmin Official.
2: Ty jsi mi vypnul mikrofon schválně? Nebo to už jsem byla já, už jsem blbá.
0: Vypla jsi to sama, ale to nevadí.
2: Ano, Jasmin, potržítko, píšo.
0: Tak jo. Zítra v 6.50 další šance vyhrát dovču za 40 táců.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Quaps, Walk na Hit Radio v 8.57. Krásné ráno, šampioni. My se s vámi jdeme tímto rozloučit, chceme vám poděkovat za další tříhodinovku, doufám, že vás dnešní ráno bavilo. Pokud jste nás naladili třeba až právě teď, tak připomínám, že dovolená v hodnotě 40 000 korun dle vlastního výběru, ta tady stále čeká, zítra budete mít možnost si ji vyhrát v 6.50, případně v 8.50, tak budeme rádi, když se stavíte. No a teď už vám s Jasmin přejeme jenom hezký den.
1: Slyšíme se zítra od 6 do 9, tak snad se tu sejdem a ahoj.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zvládněte úterý, opatrujte se a zítra ráno v 6.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na výjezdu z Velkého Meziříčí na Vídeň na křižovatce na Martinice, tak tady se stala nehoda několika osobních aut, takže rozhodně počítejte s omezením. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
4: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělák. Poslance čeká úvodní debata o růstu rodičovského příspěvku. Vláda navrhla růst základní rodičovského 50 000 korun na 400 000 pro rodiče dětí narozených od 1. ledna příštího roku. Sněmovna by mohla znovu jednat až do pozdních večerních hodin. Léto přináší pro řadu studentů změny v placení zdravotního pojištění. Po ukončení školy je důležité vědět, kdo to za ně bude hradit během letních prázdnin. Více říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
5: Například ze středoškoláka, který na jaře úspěšně složil závěrečnou nebo maturitní zkoušku, hradí stát zdravotní pojištění i po dobu bezprostředně navazujících školních prázdnin. Podmínkou je, že v průběhu léta nenastoupí do zaměstnání nebo se nenahlásí na úřad práce.
4: Všechny změny musí student vždy své zdravotní pojišťovně včas nahlásit. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí boudenní návštěvu Zlínského kraje. Dnešní a středeční program zahrnuje i debatu se studenty a návštěvu několika firem. Prezident plánuje taky výšlap na svatý Hostýn. Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu Biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář. Třetí skončil Vítězslav Hornik.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Tak podíváme se na počasí. Ráno a dopoledne bude převládat skoro jasno, později se začne vyvíjet oblačnost, takže postupně bude polojasno až oblačno. Večer a v noci se to zatáhne, teploty ale každopádně i dneska příjemné. 22 až 25 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
1: Takže užívejte krásný úterní den s Hit Radiem Vysočina a teď třeba s kapelou Green Day. S vámi je Markéta Zušťáková.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Hit Rádiem Vysočina.
1: V sobotu proběhla dětská aréna s Hit Rádiem Vysočina, ta největší oslava Dne dětí tady v Jihlavě, a ohlasy slyším strašně pozitivní. Všechno pěkně u sebe na jednom místě, počasí skvělé, stín se taky našel a to bylo dobře. A sami děti nám vlastně pomohli vytvořit video z celé akce, tak se na něj koukněte na sociálních sítích Hit Rádia Vysočina a kousek té atmosféry na sebe můžete přesunout. Díky samozřejmě, že jste dorazili, a děkujeme taky všem partnerům.
0: Dětská aréna s Hit Rádiem Vysočina, sobota 30. května od 1. odpoledne u Horácké multifunkční arény. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.

Za námi Ava Max na Hitrádiu Vysočina, tak přesně před 13 lety, tedy v roce 2013, Česko postihly vydatné záplavy. Škody tenkrát dosáhly 15 miliard korun. Hele, nám zapršelo, máme zalito, to ano, ale teď je tady hezky a to je samozřejmě dobře, takže užívejte krásné úterý s Hitrádiem Vysočina a za chviličku pro vás třeba Ashley Arms.

a také Leony na Hitradiu Vysočina. A teď pozitivní minutka. A zvu vás do Žďáru nad Sázavou, kde od včerejška zavedli režim školní ulice. Město tak dokončilo systém, díky kterému už nebude možné před začátkem vyučování zajíždět autem přímo před žádnou základní školu právě ve Žďáru. Ten nový režim reaguje na takový ty dlouhodobě komplikované dopravní situace v okolí škol, protože v těch ranních hodinách se tam pohybují stovky dětí, jsou tam rodiče, kteří je přiváží auty, prostor využívají taky cyklisti, různě se tam vyjíždí, otáčí a je tam prostě spousta nebezpečných situací. A tak to Žďáře vyřešili. Takhle je to první město v Česku, který to tak má, že u žádný základky prostě se nesmí se tam vyjíždět, nesmí se tam vysazovat ty děti. Hele, já si myslím, že se dětem jako nic nestane, když do té školy půjdou třeba, nevím, 200, 250 metrů pěšky, ne? Já myslím, že to zvládnou. Tady jsou Culture Beat na Hitrádiu Vysočina, je to pozvánka i na dnešní srdcovky, které startují po 12. hodině v našem vysílání. To prostě budete mít k obědu takovýhle krásný songy, tak nás laďte.

To byla kapela Slza a Celibát na Hitrádiu Vysočina. Tak já mám za sebou takovou jednu kratší dovolenou a musím říct, že mě se vlastně na každé dovolené strašně líbí a vždycky říkám, že bych tam chtěla odstěhovat, že bych tam chtěla žít a tak. Úplně se jako aklimatizuju. Ale pak ty návraty, hele, ta postel doma, to je prostě stejně úplně to nejlepší na světě, protože jak jste na ní zvyklí, tak se na ní fakt moc těšíte. Takže já si myslím, že vlastně i ty návraty z dovolené bývají krásné. Tak pokud vás teprve dovolená čeká, tak vám samozřejmě přeju, ať se vydaří, hlavně to počasí. Posílám z Hitrádia Vysočina za chviličku další hity, třeba Miles Smith bude, tak buďte s námi.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 mezi kilometry 98 a 94 ve směru na Prahu probíhají na krajnici práce údržby, tak si tam dávejte pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát ty karty, který jsme měli.

Tohle byl Ed Sheeran, Shape of You na Hitradio Vysočina, 10 hodin 13 minut. Hele, určitě znáte tu situaci, jak někam dojedete autem a teď vás zastaví cedule, že dál se projet prostě nesmí. A teďka vy máte strašnou chuť, že byste tu cedule jako odsunuli a jeli dál, že to přece tam nějak projedete, že to je jenom kousek, že to přece nebudete objíždět ten kus, že jo. Tak tohleto se prosím vás stalo jednomu muži v Americe, mě to úplně zaujalo, protože on tam viděl tu uzavírku, říkal si to projedu, cedule si odsunul, jel dál a ejhle, jaké překvapení, najednou zůstal viset autem v čerstvém betonu, jo, museli ho odsaď vyprostit, no. Tak to je jenom takový ty varování, že někdy ty cedule jsou tam po právu a že opravdu dál asi radši nejezdit. Tak šťastnou cestu všem řidičům a tady je z Hitradia Vysočina Linkin Park.

0: co se děje na Vysočině.
1: Tak já vás zvu třeba do Havlíčkova Brodu, kde se tento týden jenom a jenom sportuje. Až do středy probíhají brodské sportovní hry, v pátek třeba dětský den a v sobotu Sportfest a 15. ročník závodu Molitanový muž, takže všichni sportovci vražte do Havlíčkova Brodu. No a motokrosový areál v Pacově se opět po roce stane dějištěm závodu seriálu Open mistrovství České republiky v motokrosu. Vyrazit můžete v neděli. Tento podnik nabídne nabitý program pro elitní i juniorské jezdce a slibuje skvělou podívanou. A vy u toho samozřejmě můžete být, tak si to užijte.
0: Vysočina. Tady jsme doma.

Za námi Niko Santos na Hit Rádiu Vysočina. A teď už taky Eva Farná. Tahle ta zpěvačka má podle mě teďka docela honičku. Už se to blíží, koncerty v Edenu startují už 13. ten první. Jako máma si to dokážu představit, jak to musí být náročný to skloubit, dvě malých děti, do toho ta kariéra, teď potřebuješ jako nacvičovat a potřebuješ, aby to bylo skvělý, takže potřebuješ do toho dát všechno. Tak hodně sil, Ebičce, posíláme. A tady je Eva Farná, měl jsi mě vůbec rád, i pro vás všechny.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina a za námi Benson Boone. Každý táta si prý zaslouží svůj trůn, ale něco na tom je. Je fakt, že tatínci buď dřepí doma třeba ve svém oblíbeném křesle na sedačce, anebo na svém oblíbeném místě v takový té malý místnostce, kam pak nikoho nepustí, jo? A dlouho to tam okupuje, jo? Tak pro vás na Hit Radio Vysočina budeme mít speciální soutěž ke dní otců a také hlavně skvělý dárek pro ty tatínky v podobě smart WC klozetu s moderními funkcemi. To by člověk jako žasnul, co to všechno bude umět a vy to můžete mít doma, jo? Takže ideální trůn pro toho svýho tatínka. Pojďte s námi soutěžit, registrujte se do soutěže na stránkách hitradio.cz a přeju vám hodně štěstí.
1: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině na dálnici D1 na kilometru 85 ve směru na Prahu bude v pravém pruhu probíhat údržba, takže si na to dávejte pozor a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
2: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Pracovní skupina k transparentnosti potravinového řetězce zvažuje rozšířit monitoring cen potravin. Zákaz jakýchkoliv slevových akcí ale zavést nehodlá. Před zákazem slev varoval například Svaz obchodu a cestovního ruchu, podle kterého by vedl ke zdražení základních potravin o 15 až 20%. Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v dubnu zůstala na 6%. V Česku ale z březnové hodnoty mírně sestoupila a dostala se na 3,1%. Byla tak třetí nejnižší v EU za Bulharskem a Polskem. Vyplývá to z údajů, které teď zveřejnil statistický úřad Eurostat. Pobyt na plzeňském Boleváku bude letos o něco příjemnější. Přibyla tam nová mola, která budou sloužit k odpočinku i vodním sportům. Co dalšího rekreantům udělá radost, prozradí mluvčí Plzně Barbora Hájková.
3: U pointu Bolevák jsme zmodernizovali taky dvě terasy. Jsou od sebe oddělené pobytovými schody pro rekreaci, ve kterých jsou zabudována světla. Dále se u teras opravilo veřejné osvětlení, upravila pláž i samotné povrchy.
2: Modernizace na velkém boleveckém rybníku u pláže Ostende vyšla zhruba na 20 milionů. Jakuba Menšíka dnes čeká na pařížské Antuce premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. O postup mezi čtyři nejlepší tenisty French Open zabojuje v duelu s Brazilcem Fonsecou. Spolu se utkají po druhé. První vzájemný zápas před dvěma lety na turnaji mistrů do 20 let vyhrál brazilský tenista.
4: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
0: Tak dneska polujasno až oblačno, později večer a v noci se bude oblovaha zatahovat, teploty odpoledne 22 až 25, ještě se ohřejeme, ale pozor, v noci bude zataženo, během noci přibydou srážky, můžou se objevit i bouřky a noční teploty 14 až 11 stupňů.
1: Hit Rádio Vysočina.
0: Na Hit Rádio Vysočina pro vás budeme mít už za chviličku lístky na festival v Telči, tak zůstávejte s námi, soutěžte s námi.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Na Hit Rádiu Vysočina jsem vám slibovala, že pro vás budeme mít lístky na festival v Telči, tak ten slib plním. Ten festival se koná 19. a 20. června v kempu Uruštěnky v Telči. Vytočte právě teď 56, 73, 1, 2, 3, 4, 5. Soutěžíme dokonce o dva celofestivalové lístky na oba dny. Takhle je to správně a vy je můžete mít. Tak volejte a vyhrávejte.

0: Nelly a Kelly Rowland s písničkou Dilema na Hit Radio Vysočina, 11 hodin 13 minut, jdeme soutěžit. Já jsem vám slibovala, že mám pro vás lístky na festival v Telči, ten slib plním, na telefonu mám Jolanu, která byla úplně nejrychlejší a dovolala se mi a chce jít na tenhle ten festiák. Tak Jolano, zdravím, krásný den přeju.
1: Dobrý den.
0: Tak Jolano, už jenom to, že jsi se dovolila jako první, je tvoje vstupenka na ten festiák, i když ty jsi mi říkala, že ty o tom festiáku víš a že už dokonce lístky máš koupený, je to tak?
1: Ano, mám je koupený, ale daruji je dceři.
0: To je hezký, že se o ní takhle postaráš teda, to je hezký. Tak v tom případě asi víš, co na tom festiáku bude, hele, na co se těšíš?
1: Tak vohnouti tam budou, ty máme rádi.
0: Aha. Jsme zmiňovali třeba Olympik, ne?
1: Olympik, ano. No.
0: Já bych si chtěla poslechnout i Kateřinu Marii Tichou, to je vždycky taky takový hezký, takový snový.
1: Ano,
0: jako.
1: To je taky
0: no,
1: dobrá.
0: No. Tak jo, Julčo, tak já si myslím, že si to užiješ. My jsme si spolu říkali, že úplně nejdůležitější na festiáku je, aby vyšlo počasí, že jo, aby nepršelo.
1: To určitě, ano, no. To určitě.
0: Tak já doufám, že se vyprší třeba tenhle týden a příští už bude dobře a že si to báječně užijete i s dcerou a s celou možná rodinkou, protože vlastně asi těch lístků teda máte hodně teďka.
1: Ano.
0: Tak jo, Jolčo, tak gratuluju a užijte si to, ahoj.
1: Tak naschle.
0: Takže šťastná Jolana vyrazí na festiák, to je krásný, když ta festivalová sezóna prostě pomalu, ale jistě začíná. No a my pozor, soutěžíme o tyhle ty lístky na tenhle ten festiák i na sociálních sítích Hit Radio Vysočina, tak na to mrkněte a vyražte taky.

Za námi Purple Disco Machine na Hit Radio Vysočina, tak všichni milovníci koní mají příležitost je vidět a pokochat se tou krásou, protože na Sasově Vyhlavě bude v neděli den chladnokrvných koní a k tomu třeba i výstava klisen z hříbaty a bozatajská jízda. Hele, mně se líbí i samotný ten plakát k týhletý akci, my ho tady máme ve studiu a kdybych byla mladší, tak si ho pověsím v pokojíčku.

0: dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Ptali jsme se vás, co za jídlo je opravdu to, co nemůžete vystát.
2: Rýžový nákyp.
1: To raději studený párek a teplé pivo. Tak člověče, my jsme tady fakt nenašli nic. Já jsem říkal předtím, já prostě jim všechno. Já nemám žádný jídlo, který by.
3: Máme tam ještě jednu hlasovku.
1: Zkusíme ještě odvrč hlasovku.
4: Ahoj, tak já si myslím, že to je jednoznačně kapr. Mějte se všichni hezky, Verča.
1: Počkej, že jsme to jídlo našli.
3: Počkej, já musím Michala prásknout, já, on je moc slušnej. On už tu hlasovku tady jednou slyšel a říká, na tuhle sviní jsem zapomněl, kapr. Kapr fakt nejím. Nebo, to mě pobavilo.
1: Opravdu kapr je jediná věc na světě, kterou fakt nepozřu, jako.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio Vysočina a já tady koukám na předpověď počasí a jako plánuju si, co budu dělat. A vzhledem k tomu, že dneska ještě hezky, tak dneska budu dělat venku a zítra bude už pršet, takže bych mohla něco třeba jakoby z domácnosti udělat. Taky to takhle máte, že podle počasí si to ladíte kdy, co a jak. Tak já vám přeju, kam než dopátím dneska hezký den. Dneska to chce možná i nic nedělat a vyrazit odpoledne někam na zahrádku, dát si něco dobrýho a užívat si sluníčka, dokud ho máme. Za chviličku pro vás Adele, já se loučím, přeju krásné úterý a zítra v 9. Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Aktuálně se jezdí bez nehod, pozor, ale na cestáře na dálnici D1 pracují v levém pruhu na kilometru 85 směrem na Prahu a mezi kilometry 94 až 98 na trase do Brna. Přejeme šťastnou cestu bez nehod a kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitradia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. České ministerstvo zahraničí kvůli fotbalovému šampionátu posiluje velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát v LA. Zástupci ministerstva budou u všech zápasů české reprezentace. Základní doporučení pro fanoušky, kteří se na mistrovství světa vypraví, je na webu rezortu zahraničí. Dotační program Zelená úsporám mění podobu, stane se tak po více než 17 letech. Krok může vést k menšímu zájmu žadatelů. Jak budou programy fungovat, popisuje ekonom Lukáš Kovanda.
4: Už nebudou opřeny o přímé dotace, ale v uvozovkách pouze o bezúročné úvěry. Celkově vlastně v rámci programu Zelená úsporám a pak Nová zelená úsporám už Češi vyčerpali zhruba 109 miliard.
3: Jedná se o nejvyužívanější možnost státní podpory. Malajzie nově uplatňuje pravidla, která zakazují milionům dětí mladších 16 let zakládat účty na sociálních sítích. Připojila se také k celosvětovému úsilí o posílení ochrany mladých uživatelů internetu. Teď ještě pohled k nám.
1: Už brzy se můžeme těšit na jednu z nejžádanějších akcí roku. Grand Prix České republiky si na Masarykově okruhu v Brně užijeme od 19. do 21. června. Těšit se můžeme na soupeření těch nejlepších motocyklových jezdců naživo. Kromě hlavních nedělních závodů všech tří kubatur se můžeme těšit i na sobotní sprintový závod.
5: Akce týdne Kovošrotů Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Na Vysočině bude odpoledne převládat polojasná, občas oblačná obloha s teplotami 22 až 25 stupňů. V noci by pak měly dorazit přehánky, objevit se může i bouřka a pršet má i zítra.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Je to tak, přátelé, máme dvě minutky po pravém poledni, Hit Radio je připraveno a opět půl hodinka. Na to si zazpomínat, probrat si svoje myšlenky a slyšet třeba něco, na co jste klidně už dávno zapomněli. Srdcovky jsou prostě takové ty písně, které sice neslýcháme úplně často, ale máme je zaryté v srdci. A já vám dneska vyberu třeba Dianu King. Hrát budeme starého dobrého Eminema, jeden z jeho prvních nejúspěšnějších singlů. Taky dáme Queeny, Somebody to Love, to bude za chvíli, ale začínáme s kapelkou Foster the People. No a srdcovky jsou taky o vašich vzpomínkách, o vašich příbězích, se kterými se nebojíte se podělit, jo? 777-937-777, to je to správné telefonní číslo, kam mi můžete nahrávat hlasovky, kde můžete zanechat nějakou tu zprávu, ať už WhatsAppem, anebo SMSkou. Jak jsem říkal, Foster the People jsou připraveni, Pump Up the Kicks, což je skladba.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Písnička, která před 16 lety přišla celkem nenápadně a nakonec z toho byl jeden z těch velkých hitů, dost možná největších hitů své doby. Faster People, s tím bychom začali právě teď dnešní srdcovky, tak kamarádi na Hit Rádiu, jdeme na to!
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Připomínám, že je to o vašich příbězích, o vašich srdcovkách, o vašich vzpomínkách na 777-937-777. My se teď přesuneme od Foster the People vlastně k úplně jinému druhu. Je to takový druh elegance, bych doslova řekl. Na řadě je totiž Diana King. Zpěvačka, která uměla od popu přes soul, uměla tam dostat takovou tu karibskou lehkost a hlavně velkou osobitost. Diana King byla prostě jako velkolepá hvězda hudebního žánru. No a když sáhla po slavné skladbě I Say a Little Prayer, tak vlastně nevznikla jenom nějaká bůhví jaká cover verze, nějaká kopie, ale vznikla verze, která vlastně zněla, nebojím se to říct, možná líp jak originál, jo? No a za chvíli, kromě Diana King, vám slíbím taky Eminema. Vrátíme se na jeho velké začátky, kdy si vypůjčil píseň od zpěvačky Dido a ta z toho úplně nadšená nebyla. Tak tohle jsou srdcovky, přátelé, a kdybyste měli nějakou vzpomínku na Diana King nebo Eminema či Dido, dejte vědět na 777 937 777.

0: píseň, která vlastně přerostla téměř všechno. Když se řekne Stan, tak si vybavíte Eminema, když se řekne Eminem, vybavíte si Stan. No a je pravda, že Dido na téhle písni jako nespolupracovala úplně, řekl bych, dobrovolně.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Ne, tak nepřímo tam spolupracovala. Eminem totiž použil sample z úvodních řádků její skladby Thank You. Dido z toho zpočátku vlastně nadšená vůbec nebyla. Nakonec ovšem Eminemovi vlastně poskytla ten svůj vokální motiv a následně se taky objevila ve videoklipu. Takže vlastně situace, jak se tak říká, vítězství pro každého z nich. Eminem získal to, co potřeboval, a Dido vlastně taky. A proto už se oficiálně celý ten, ta píseň nazývá Eminem and Dido a jejich Stan. Posloucháte srdcovky, kdy vzpomínáme na staré dobré hity, které máme zaryté někde v srdci, na staré dobré pecky, které prostě milujeme a nemůžeme bez nich žít, jo? A dost možná se mezi ně dá zařadit i tahle pecka od Sparks, což jsou typické devadesátky, jo? Sparks byli chytří, byli ironičtí, byli styloví a nikdy nezněli tak jako jiní. Dáme si When Do I Get To Sing My Way a za pár minut další velká klasika, tentokrát v podání kapely Queen a jejich Somebody To Love. Tak rozhodně poslouchejte, tohle jsou srdcovky a Hit Radio.

0: Tady se člověk ani nemusí snažit o nějaké chytré věty. Tahle písnička to všechno odvede úplně sama. Tam je síla, tam jsou emoce, tam je sbor, energie. Hlavně pocit, že stále posloucháte něco nadčasového, jo? Somebody to Love a Queenie u nás jako jedna ze srdcovek.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tak dneska to byla jízda, přátelé, od Foster the People přes osobitou verzi od Diane King, taky temný příběh Eminem a Dido, výrazný rukopis 90-kových Sparks, no a teď naprostá jistota jménem Queen. Tohle byl náš dnešní výběr srdcovek a jak jste na tom vy? Kterou byste dneska chtěli slyšet? Na kterou máte chuť a náladu? Na co chcete zazpomínat? Máme 2. června, možná, že vám to evokuje prostě nějakou píseň, která by vás dokopala do druhé poloviny toho dnešního dne. Jestli takovou máte, tak šup sem s ní na 777 937 777. Dejte mi vědět, já vám ji už za chvíli zahraju.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio a taky Ale Farben. Baby Goodnight a poslední tečka.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Za dnešními tedy útorními srdcovkami a ta bude přesně podle vás. Jinak moc díky za vaše vzkazy, za vaše zprávy. Zdravíme Martinu, zdravíme určitě i Standu. Musíme pozdravit Elišku, řadu ještě dalších, který mi napsali. Další Jirka, tady mám i zprávičku a tak dál. Barča napsala. Takže 777-937-777, to bylo to správné telefonní číslo sem ke mně do studia, ale co budeme hrát? Tak hrát budeme Janičce. Prosím o zahrání Shut Up and Shut Up Shut Up. Dlouho jsem ji neslyšela, Jana. Tak je otázka, jaký Shut Up to je. Mohl to být samozřejmě Shut Up i z 90. Shut Up and Sleep With Me. Ale myslím si, že by to měly být Black Eyed Peas, jo? Vlastně jeden z těch jejich prvních obřích megahitů, kterým se potom zapsali do hudební historie. Tak to je dnešní srdcovka, alespoň podle vás, na 777-937-777. No a jaká bude ta zítřejší? Tak o tom už si rozhodnete samozřejmě zase zítra popolední. Čekají vás další srdcovky a další vzpomínky na velké hity, na které jste možná zapomněli. Tak Shut Up, Shut Up, Black Eyed Peas a za pár minut David Kushner.

0: David Kušner a jeho Daylight ve 1:15. A s vámi je Hit Radio. Za pár minut Rose a Bruno Mars. No a taky další čerstvé zprávy, které pro vás chystáme přesně na jedničku. Od nás se dozvíte, že při pohledu na kalendář je to jasné, jo? Blíží se Karlovarský filmový festival. Opět po roce, tedy Karlovy Vary ožijou těmi nejlepšími filmy. My už víme, že se bude promítat celkem speciálních 37 filmů, tedy hlavně v těch soutěžních sekcích, a z toho 15 bude debutů. Takže podrobné informace chystáme a uslyšíte je za 15 minutek přesně v jednu.
1: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jedna hodina za chvíli, s vámi je Hit Radio a David Guetta nebo One Republic. To budeme hrát už za okamžik. Také sledujeme, jak to vypadá na silnicích.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Pozor na cestáře, pracují například na dálnici D1 a to v levém pruhu na kilometru 85 směrem na Prahu a mezi kilometry 94 a 98 na trase do Brna. Tak i nadále přejeme šťastnou cestu bez nehod, tak kdyby něco, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i zostatickou komínovou

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Léto přináší pro studenty změny v placení zdravotního pojištění. Po ukončení školy je důležité vědět, kdo za ně uhradí zálohy během letních prázdnin. Pokračuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
3: Například ze středoškoláka, který na jaře úspěšně složil závěrečnou nebo maturitní zkoušku, hradí stát zdravotní pojištění i po dobu bezprostředně navazujících školních prázdnin. Podmínkou je, že v průběhu léta nenastoupí do zaměstnání nebo se nenahlásí na úřad práce.
2: Všechny změny musí student vždy své zdravotní pojišťovně včas nahlásit. Muž bezdomova zemřel při požáru sklepa v kladenské části Švermov. Pravděpodobně se udusil. Policisté případ teď prověřují jako usmrcení z nedbalosti. Jak k požáru došlo, zatím jasné není. Filmový festival v Karlových Varech uvede v soutěžních sekcích hlavní a proxima a nesoutěžní zvláštní uvedení celkem 37 filmů, z toho 15 debutů. Českou kinematografii v hlavní soutěži zastoupí 3 snímky v mezinárodní koprodukci. Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary převezme herečka Magda Vášáriová. Teď ještě pohled k nám.
4: Nemocnice Třebíč kvůli ztrátě znovu požádala kraj o peníze. Ten jí půjčí 120 milionů korun. Kraj kvůli ztrátovému hospodaření bude letos přispívat na provoz i svým dalším zdravotnickým zařízením. Rozdělí mezi ně 132 milionů korun. Poskytnutí zápůjčky i příspěvku ještě ale musí schválit krajské zastupitelstvo.
5: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
4: Na Vysočině máme polojasno, místy může být až oblačno, teploty se dnes v maximech dostanou k 25 stupňům, zítra by pak mělo pršet a ochladí se na 15 až 18.
6: No a i po jedné hodině je s vámi na Hitrádiu Kuba Urban, dáme si One Republic a za chvíli čtení na léto, bude tu velká soutěž.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

takhle vám hraje David Guetta, Teddy Swims a Thomas and I. My jsme Hit Radio a přejeme dobré odpoledne. Mám pro vás, přátelé, kamarádi, čtení na celé léto. Stačí v tuhle chvíli jenom dobře poslouchat a můžete mít vystaráno na celé dva měsíce a hezky si číst. Je tady totiž k dispozici 10 knih v hodnotě 5000 korun. Je to kompletní kolekce knížek Lizy Reaganové. A vy musíte přijít na to, jestli já se vymýšlím, anebo je příběh skutečně pravý, takový, který najdete v jedné knize Lizy Reaganové. Jo? Je to celkem jednoduchý, stačí mít na to prostě trošku nosánek. Jo? Tak dobře poslouchejte, přátelé. A já vám teď přečtu onen příběh. Krvavá spása. Jsou vzpomínky detektiva Josie Quinnové výhodou anebo prokletím? Na Denton se snáší prudký déšť, který vyplaví tělo mladé dívky. Detektiv Josie Quinnová a její tým ale nemají žádné místo činu, kde by mohli své pátrání začít. Tělo oběti je ale naštěstí dobře zachovalé, včetně baseballové nášivky na bundě, kterou má oběť na sobě. Josie nedokáže skrýt šok. Její bývalý, mrtvý manžel Ray přesně takovou bundu vlastnil. Josie se vydává po stopách zpět do doby, kdy chodila na střední školu a identifikuje dívku jako Beverly Urbanovou, problémovou studentku, která prý měla s Rayem aférku. Ovšem, jeden den nebo jeden rok během prázdnin se ona i její matka odstěhovali, a nebo si to alespoň všichni v Dentonu mysleli. Namísto toho ale Beverly ležela celé roky zalitá do betonu ve sklepě a její tělo se objevilo až při silné povodni. Ta totiž téměř rozpůlila dům, který právě procházel renovací, a síla vody rozmázla a rozlámala pomyslný

hrob, ve kterém měla Beverly spočinout už navždy. Tak co, přátelé, je to celkem drsný, co? Je to příběh smyšlený, anebo skutečný příběh podle knihy? Jestli jste samozřejmě četli příběhy Lizy Reaganové, máte trošku náskok. A právě teď můžete vytáčet 800 937 937 a tipnout si, jakže to vlastně bylo. Ten, kdo to zvládne a tipne správnou odpověď, tak pro něj budu mít kompletní knižní kolekci Lizy Reaganové. Celých 10 knížek, jo? 800 937 937, volejte právě teď sem ke mně do studia Hit Rádia. Držím vám palce. Je to pravda, anebo lež?

0: No jo, přátelé, tak bylo to napínavé, ale telefony drnčí. 800-937-937, to je to správné telefonní číslo sem ke mně do studia a já už mám na telefonu Marcelu. Marcelko, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak Marcelko, pojď nám říct, nejenom mě, ale taky všem posluchačům, kteří už jako netrpělivě čekají, jak se ti to zdálo? Četl jsem Kravavou spásu a samozřejmě otázka byla jednoduchá. Buď to byl příběh smyšlený, anebo skutečný podle knihy Lizy Reaganové. Tak co ty na to?
1: Já si myslím, že to byl příběh skutečný.
0: Naprostá pravda.
1: Děkuji.
0: Je tedy, nebo může se zdát, že to znělo tak jako vymyšleně, jo? Ale ona si ho skutečně vymyslela sama autorka, spisovatelka Liza Reaganová a tak toto popsala v knize Kravavá spása. Hlavní hrdinka detektiv Josie Quinová má v tomhle díle série nad vrahem jednu velkou výhodu, protože Beverly kdysi obě vlastně společně i s tou obětí chodili na stejnou střední školu, takže obě dvě znala. Takže víc než jasné. Tak, Marcelko, co ty a čtení po dlouhých večerech?
1: Já miluju kriminálky, jestli se teda Lizu Reaganovou ještě jako nemám, takže fakt se těším. A myslím, že si to rozdělíme s maminkou, protože ta je úplně vášnivá čtenářka.
0: No tak to je paráda, hele, tak to padlo na úrodnou půdu. Celkem 10 knížek Lizy Reaganové v hodnotě 5000 korun je samozřejmě tvých. To znamená, že moc gratuluju. Užij si to. A ještě mě zajímá, co máš dneska v plánu.
1: No, dneska jsem v zaměstnání do 17.00, takže v plánu už toho moc není, no, tak jako procházka domů.
0: 17.00, počítám, člověče, to máš ještě 1, 2, 3, 4, 5 hodin?
1: No,
0: je to
1: no,
0: tak?
1: Skoro,
0: no, tak,
1: skoro.
0: Hele, ještě míň vlastně, už máme 1:45, takže dobrý. Tak prosím tě, ať to dneska utíká, měj se krásně, děkuju za zavolání a zase někdy, jo? Papa.
1: Ahoj.
0: Další příležitost, jak vyhrát čtení na léto, tady bude samozřejmě zítra, dobře poslouchejte a zajímá vás jedno jediné. Je to pravda nebo fikce?
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý.

Skvělý to zpěvák Harry Styles. No a za chvíli samozřejmě další velké hity. Jestli s námi zůstanete následující minuty, to se vám určitě vyplatí.

teď se přiznejte. Přemýšleli jste, co byste udělali s tou rekordní výhrou? Téměř 3 miliardy. Že vám to tak jako problesklo hlavou? No tak já vám k tomu za chvíli něco řeknu.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Not Love, Tom Odell. A taky Hit Radio, které s vámi tráví odpoledne. A jestli jste teď v práci a říkáte si, tyjo, tak výplata už by to mohlo cinknout. Víte, kdo tohle neřeší, ten člověk, který vyhrál teď v Eurojackpotu? Si myslím, že ten má úplně jiné starosti. Ano, ano, ano. Eurojackpot má nového miliardáře, to je zpráva, která samozřejmě oblétla celé Česko. Ne, že bychom mu jako záviděli, ale tak to víte, že trošku závidíme. 2 miliardy a 911 milionů korun. Wow. Já nevím, jestli si dokážete představit, jako co všechno se za tu částku dá koupit. My jsme to přepočítali. 5616 nových Fabií by si mohl ten člověk koupit. Mohl by si koupit 137 tisíc iPhoneů. No, je možná úplně zbytečný, ale mohl by. No a nebo by taky mohl mít plat 100 tisíc měsíčně, kdyby si ho vyplácel třeba jako rentu, a to na následujících 24 tisíc měsíců. 24 tisíc měsíců, schválně to teďkon určitě všichni dáváte do kalkulačky. Jeleno 12, to je 2000 let, přátelé. Tak takováhle je ta částka, která atakuje téměř 3 miliardy korun. No, myslím si, že hezká reklama, gratulujeme, závidíme a držíme si palce, no, tak jako třeba se na nás taky někdy usměje štěstí. Kéžby.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ak

0: bude 1:45. A s vámi vaše Hit Radio za okamžik. Mám pro vás opět Radeček, Wiz Khalifa a nebo taky Tommy Cash. No a dneska nezapomeňte, po 18. hodině pro vás opět připraveno Hit Radio Classic s těmi největšími hity let 80., 90. a nebo taky 0. A věřte, že dneska třeba od 6. hodiny večer uslyšíte u nás na Hit Radio třeba Depešáky, Madonu, taky Bon Jovi a nebo Midnight Oil.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Ptali jsme se vás, co za jídlo je opravdu to, co nemůžete vystát. Rýžový nákyp. To raději studený párek a teplé pivo. Tak člověče, my jsme tady fakt nenašli nic, jak jsem říkal předtím, já prostě jim všechno. Já nemám žádný jídlo, který by.
3: Máme tam ještě jednu hlasovku.
2: Zkusíme ještě odvrčit hlasovku.
4: Ahoj, tak já si myslím, že to je jednoznačně kapr. Mějte se všichni hezky, Verča.
2: Počkej, že jsme to jídlo našli.
3: Ne, počkej, já musím Michala prásknout, jo, on je moc slušnej. On už tu hlasovku tady jednou slyšel a říká, na tuhle sviní jsem zapomněl, kapr. Kapra fakt nejím. Nebo, to mě pobavilo.
2: Opravdu kapr je jediná věc na světě, kterou fakt nepozřu, jako.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: a poslední kroky Tomiho Cashe. Přímo teď u nás na Hit Rádiu. Za okamžik tady máme druhou hodinu, to znamená, že vám dáme samozřejmě další velké hity, které budou pokračovat. Gala anebo Liam Payne, ale teď pojďme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Řidiči pozor na Žďársku, za Radešínem směrem na Bobrovou, v místě se srazilo osobní s nákladním autem. Žádné další potíže hlášené nemáme, tak přejeme pohodovou cestu bez komplikací. Případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 14. hodina, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Žloutenka je na ústupu, nákaz ubývá, v květnu evidovali hygienici 105 nemocných, o 74 méně než v dubnu. Nárůst zaznamenal Státní zdravotní ústav pouze v Olomouckém a Zlínském kraji. Případy žloutenky jsou hlášeny napříč věkovými skupinami, nejčastěji ve věku od 35 do 50 let. Za nové oblečení utratí průměrný Čech ročně zhruba 6,5 tisíce korun a vynosí zhruba 11 kilogramů textilu. Dává přednost nízké ceně před kvalitou. Zaznělo to na panelové diskuzi ke kvalitě textilu, jeho udržitelnosti a dopadům rychlé módy na český trh. Výdaje za oděvy dlouhodobě rostou. V Česku právě probíhá jarní kolo celostátního sčítání denních motýlů. Akce motýlí půl hodinka potrvá ještě do neděle a zapojit se může každý, doplňuje koordinátor této akce David Číp.
8: Je to ideální nejen třeba pro děti ve školách, ale je to také super, zejména třeba o víkendu pro rodiče s dětmi, a věnovat půl hodinku sledování motýlů. Ideální je, když si předtím nastudují trošku, jaké ty druhy denních motýlů u nás vlastně máme.
7: Další detaily najdeme na webu motýlípůlhodinka.cz a teď se podíváme k nám.
1: Sportovcům v Havlíčkově Brodě slouží od začátku června nové multifunkční hřiště. Najdete ho mezi Reinkovou ulicí a základní školou Nuselská. Zahrát si tam můžete tenis, volejbal, kopanou, házenou i basket. Součástí je také běžecká dráha, doskočiště pro skok do dálky a zázemí pro vrch koulí. Vedle hřiště pak vzniklo i nové parkoviště.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Užívejte sluníčka na Vysočině, zítra už se schová za mraky, dnes ale ještě očekáváme polojasno nebo oblačno s teplotami do 25, zítra naměříme maximálně do 18 stupňů.
0: A pokračujeme, druhá hodina už je za námi, Kuba Urban vás zdraví z Hit Rádia. Mám pro vás Michaela Schulteho a za chvíli hymnu letošního roku.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Takhle vám hraje Hit Radio, přejeme dobré odpoledne. Za pár minut si dáme Miraj, Avičiho, a nebo taky Imagine Dragons. Ale přátelé, může se stát, že ten dnešní druhý červen se jako nepoved, jo? Že už teď ve čtvrt na tři jako víte, že to nebyl úplně nejlepší den. Ano, i takové dny jsou, je třeba se s tím jako nějakým způsobem srovnat a říct si, OK, prostě dneska už asi lepší nebudu, prostě už to jako nedám. Možná na vás může padnout nějaká taková jako nepříjemná deka, že se vám jako nedaří, jo? Šéf vás seřval, teď vám, já nevím, ujel autobus ráno, vzali jste něco, jako vzali jste si oběd do rukou, teď vám to upadlo, že jo? Hele, prostě takové dny jsou. Nicméně, myslím si, že třeba se z toho dostat. Může vám k tomu pomoci nějaká pěkná píseň, která by vás mohla nakopnout do dalšího dne, protože zítra bude lépe. A já jsem skutečně jednu takovou motivační píseň na Instagramu našel. A to je opravdu něco, co jako já už teď si z toho v podstatě beru ponaučení, protože tohle je píseň, která vám nejenom že zvedne náladu, tohle je prostě píseň, která vám zvedne v podstatě celý den, jo? Když to dneska nevyšlo, může to být zítra lepší. Tak přátelé, dobře poslouchejte.
1: Taky ti dneska něco nevyšlo, tak tohle je pro...

Všechno zvládneš. Přátelé, kdybyste tohle hymnu si chtěli uložit do svých mobilních telefonů, není problém, napište na 777-937-777, já vám pošlu odkaz na zpěvačku a potom už si to můžete pouštět od rána až do večera.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Hit Radio Vysočina.

pro všechny, kteří jsou radioaktivní. Tady u nás na Hit Radio. Imagine Dragons, Radioactive. No a protože my máme pro vás playlist plný skvělých hitů, a to od rána až do večera, včetně víkendu, tak jsou to hity, které vám nejenom zlepší náladu, ale hlavně, které vám mohou přinést i parádní výhru. A směřuju to na tenhle víkend, protože když na našem webu napíšete, jaký hit vám zaručeně zlepší den, tak k němu můžete připojit i malý krátký vzkaz a pak už jenom velmi pozorně poslouchat naše Hit Radio. Protože když váš vybraný song, vaší píseň uslyšíte u nás o víkendu s Leonou, no tak se musíte stihnout dovolat do 10 minut zpátky na 800 937 937 a můžete vyhrát parádní chytré hodinky od Garminu, jo? Hrát budeme právě už o tomhle víkendu, sobota, neděle 6. 7. června, potom si to ještě zopakujeme 13. a 14. června. No a ve hře jsou tyhle skvělé hodinky, které mají třeba GPSku, umí volat anebo i posílat zprávy, takže jednoduše běžte na náš web, pošlete nám svůj hit, který vám zlepší náladu a odměna o víkendu vás se rozhodně nemine.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: možná už odpočíváte to taky, ale možná už odpočítáváte hodiny nebo minuty do konce pracovní doby. S vámi je Hit Radio i nadále. Dáme si Luci a Amerika, dáme si taky Miley Cyrus hudebně už za chvíli. No ale tím, že už se blíží třetí odpolední, tak samozřejmě se pomalu, ale jistě blíží taky odpolední show. A na co se máte těšit?
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Počasí je jako na houpačce, chvíli slunce, chvíli deštík a do víkendu ještě pěkně daleko.
3: Dnes odpoledne ale nudu rozhodně nečekejte, naservírujeme vám další tipy, kam vyrazit, rozdáme lístky do kina a tam je dobře za každého počasí. A podíváme se i na jedno zajímavé srovnání.
2: Víte, kde na Vysočině žijí nejmladší a nebo nejstarší obyvatelé? Mrkneme na to.
1: Dej si tu nejlepší náladu na Vysočině. Odpolední

Sound of the World a skvělá Miley Cyrus ve 3:15. No jo, my jsme Hit Radio, já vám přeju krásné odpoledne, které určitě využijte k tomu, abyste poslouchali a byli s námi i nadále. Za chvíli 3:00, což znamená začátek odpolední show, já vám ještě pustím Call Me Maybe. No a přeju vám, ať se máte skvěle a zvládnete dneska ten úterní den. Kuba Urban se s vámi bude těšit zase někdy příště.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a na dálnici D1 ve směru na Brno se pracuje, a to mezi kilometry 104 až 112. No a pracuje se i ve směru na Prahu. Silničáři tam postupují v pravém pruhu mezi kilometry 180 až 146, tak tam opatrně. Případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Máš chuť na 90? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Vysočina.
3: Tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Sněmovna je opět kompletní. Slib složil nový poslanec motoristů Libor Furman. Ten v dolní komoře nahradil někdejšího zákonodárce za motoristy Karla Berana. Beran se mandátu vzdal v pátek, stal se totiž vedoucím stálé mise České republiky při OSN v Ženevě. Jde o šestou výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období. Evropská komise dnes doporučila Německu, Rakousku a 7 dalším zemím Evropské unie zrušení kontrol na hranicích. Ty zavedly kvůli nelegální migraci. Podle vyjádření unijní exekutivy migrantů ubylo a pro kontroly existují přijatelnější alternativy. Letošní jaro v Česku bylo nadprůměrně teplé a nejsušší od roku 1961. Od března do konce května spadlo jen 89 mm srážek, což je 57% dlouhodobého normálu. Průměrná teplota dosáhla 9,5 stupně Celsia, tedy o 1,2 stupně více oproti normálu. No a červen přináší přiblížení nejjasnějších planet Venuše a Jupiter na večerní obloze, ale také výskyt nočních svíticích oblak. Nejtěsněji budou planety u sebe 9. června, kdy je bude dělit zhruba 1,5 úhlového stupně. Noční svíticí oblaka se mohou objevovat za soumraku i za úsvitu, zejména nízko nad severním obzorem.
4: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
0: Jdeme na počasí. Na Vysočině máme polojasno až oblačno, teploty se dnes v maximech dostanou k 25 stupňům, zítra by pak mělo pršet a ochladí se na 15 až 18.
1: Hit Radio Vysočina.
5: Marek Grande, Markéta Báťová s vámi po 15. hodině. Přejeme hezké úterní odpoledne na celou Vysočinu a na Vysočině. Zůstaneme i za malý okamžik, protože se podíváme, kde mají vůbec nejmladší obyvatele a kde třeba i ty nejstarší. Takhle zavíletíme zajímavě. Tak zůstávejte s námi a my posíláme další hity. Martin Solveig.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Justin Solake na Hitrádiu Vysočina, hello, tak my vás taky ještě jednou zdravíme na celou Vysočinu, Mára a Market. No a tak nějak jsme nastínili, že si budeme povídat o tom, kde jsou nejmladší obyvatelé na Vysočině a kde jsou třeba ti nejstarší. Market má tu statistiku, tak mohla by prozradit?
1: Můžu. Tak nejmladší obyvatelé na Vysočině měl v loni Uhřínov na Žďársku, tam byl průměrný věk 35,4 roku a naopak nejstarší obyvatele měla Vysoká Lhota, teď se koukám, jo, to je na Pelhřimovsku, a tam byl průměrný věk 65,3 roku, ale je tam asi jenom 16 obyvatel a zároveň je to nejmenší samostatná obec na Vysočině.
0: Vysoká Lhota, to je přes kopec od Zlátenky, jo, tam já to tam znám, znáš. Ano, tam jsem jezdil na fichtlu. A když říkáš, že Vysoká Lhota má tedy ten průměr jako nejstarších obyvatel na Vysočině, tak jsem si hned říkal, to přece není možný. Teď já tam mám kamaráda, Fandu.
1: A kolik mu je?
0: No, tak kolik je mě už taky, že jo?
1: No, no
0: tak taky ten průměr úplně jako neto. Ale tak zdravím Fandu, hned jako spousta vzpomínek. Mimochodem, Vysoká Lhota, to je taková velmi opravdu nejmenší, ale jako strašně hezká, malebná, líská, klidná obec.
1: Mhm.
0: No, já tam neznám nikoho jiného, kromě toho Fandy. Teda.
1: No ale aspoň někoho tam znáš, aspoň já tam neznám nikoho.
0: A pozor, za Vysokou Lhotou jsou hustý lesy, tam jsou krásné procházky, ale tam rostou houby. Ale jaký?
1: To neříkej nahlas, tam si to bez tak hýčkají a schovávají. Marek to teď prásko.
0: No tak trochu to jsem nevadí. To asi jako pokazil, ale...
1: To se zapomene.
0: ale tam je to fakt jako moc hezký, malebný.
1: Aha, a i ty lesy tam mají pěkný, jo?
0: I lesy. Uřínov, tam to bohužel neznám.
1: Hele, Uřínov, tam zase pokročili, protože před 400 lety...
0: No tak to pokročili hodně, Marke, to už je hodně daleko. No nic, ale pojďme dál. Za chvilku Joe, anebo právě teď divokej byl a její hit Pocit, tak přejeme hezké odpověď.
2: Jen veselý, druhý je smutný, šeptá modli se, lehni na kolena, naposled něco si přeji.

0: Joe na Hit Rádiu, Vysočina, přesně ve čtvrt na čtyři a míříme na silnice.
1: Jsme Hit Rádio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
0: Ano, pojďme se podívat, kde nám to jezdí, případně kde nám to stojí, Market to monitoruje.
2: Trošku nám to stojí.
0: Dobře.
2: Stojí nám to na dálnici D1 na kilometru 103 ve směru na Prahu, tam bourala dvě nákladní auta, takže si tam postojíte v koloně, která má aktuálně asi 4 kilometry, klidně nám dejte vědět, jak to tam vypadá. A opatrně taky na Třebícku v Moravských Budějovicích v Palacké ulici, tam máme hlášenou srážku osobáku s cyklistou.
0: Já si tak představuju, jak to vypadá v koloně, Market, myslím si, že tak jakože koukáš na auta a na silnici.
2: No.
0: A to je všechno.
2: Co by si tam jako představoval?
0: No právě, jak říkáš, jako dejte nám vidět, jak to tam vypadá,
2: jo,
0: víš, jako, no vypadá to tak, že jako prostě
2: že stojíme,
0: vidím zadní světla.
2: No hele, ale i klidně to nám můžou dát vědět.
0: Dejte nám vědět, jaký vidíte zadní světla.
1: Hit Radio. Hit Radio. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Začíná tohle hit z roku 2010. Tenkrát po něm neštěkl ani pes a v roce 2026 jako velká záležitost na sociálních sítích Facebook a Instagram a najednou boom a mega hit letošního roku. Kato, Turn the Lights Off na Hit Rádiu Vysočina. Jsme takhle zavýletili i do sociálních sítích, to je takový tip, co si třeba uložit, až si budete dělat reelsko nebo storíčko. Ale teď budeme opět výletit po krásách Vysočiny, protože ve hře zase vesnice kraje Vysočina, viď?
1: Je tam přihlášeno asi 18 obcí z Vysočiny a v srpnu se dozvíme, která vlastně z nich to vyhraje. A tam se vlastně u těch obcí hodnotí třeba, jak ta obec vypadá, jaký tam má nabídky služby pro občany, nebo třeba jaký tam vedou rodinný a komunitní život, jaká tam mají inovativní řešení, podpora podnikání, spolupráce a tak dále a tak dále. Takže kdo všechny tyhle ty kritéria splní, porota to vyhodnotí jako topku, tak vlastně se stane vítězem a postupuje potom do vlastně celostátního kola.
0: Ano, a bude by se vybírat, si říkala, z 18 obcí, které jsou nominovaný. A jasný. Já, když jsem včera tu informaci četl doma večer, tak jsem říkal drahý polovičce, mě by zajímalo, co musí splnit ta vesnice, aby se dostala do té kategorie vůbec, že může jako hrát. Aha. Jo? A tak jsem to zadal do umělé inteligence, co by měla splnit Zlatenka, logicky, aby mohla bojovat.
1: Ta s těma 45 obyvatelema, ano.
0: 46, pokud se nepletu, ano. Tak, co musí splnit, aby mohla být vesnicí roku. No. A umělá inteligence mi napsala v první řadě, že musí mít zpracovaný strategický dokument rozvoje obce a pak vlastně koresponduje to s tím, co jsi řekla, ty dlouhodobou koncepce rozvoje, společenský kulturní život, zapojení občanů a spolku.
1: No, tak jsem vyprul
0: jsem umělou inteligenci. Vlastně.
1: A bylo vyhodnoceno.
0: Pro mě je Zlatenka vesnicí roku i tak, jako nemusí mít nějakou hezký zlatou nebo stříbrnou modrou stuhu.
1: Nicméně Zlatenka, aby jsme věděli, Marek odsaď pochází.
0: Ne.
1: Ne?
0: Dobře. Jako, takhle. Jako a mám tam barák, jo, ale nepocházím tam.
1: Jasně, odsud. Jasně. Ale já, tě tam, tak jako, já no. tě tam tak jako řadím.
0: Děkuju.
1: A vlastně Zlatenka je jednou z nejmenších obcí na Vysočině, viď?
0: Ano, ale nedokážu ti říct, kolikátá.
1: No, my jsme nejmenší se tak jako dopracovali, že to možná bude v první desítce.
0: No, jsme to dopracovali.
1: No a ještě jsem chtěla k tomu říct, že vlastně i Kněžice, my jsme se bavili, jak vždycky máme středu obcí je třeba, tak jsme vlastně řešili i Kněžice tady na Jihlavsku, tak i ty jsou tam nominovaný. Tak jenom bych tak jako doplnila.
0: Gratulujeme a fandíme všem zúčastněným.
1: A v srpnu se dozvíme.
0: Hlavně hezky sekat, jo, fasády pěkný, to je
1: sekat
0: důležitý.
1: Sekat dobrotu.
0: Čamba bamba, právě teď.

0: co se děje na Vysočině.
1: Děje se toho tento týden opravdu hodně, tak já vypíchnu aspoň některé akce, tak třeba Havlíčkův Brod hostí sportovní týden, do 6. června proběhne ve městě řada sportovních akcí pro veřejnost, vyvrcholením bude festival Sportfest, nabitý hudbou, no a taky triatlonový závod Molitanový muž. V sobotu zveme i do Brtnice na Jihlavsku na festival řemesel a tvůrců a v neděli na mistrovství České republiky v motokrosu do pacovského areálu Jihlavy nebo na Den chladnokrevných koní do jezdeckého areálu Sasov.
2: Ne, těch akcí zase je. Další jsou na našem webu hitradiovysočina.cz.
0: Vysočina. Tady jsme doma.

Blink 182 na Hit Rádiu Vysočina, I Miss You, přejeme pohodové úterý za 9 minut přesně 16 hodin. Za chvilku další aktuální zprávy, do té doby třeba právě teď Robbie Williams.

0: na Hit Rádiu Vysočina před 16. hodinou. Přejeme hezké odpo. Za chvilku zprávy, teď se Zuzkou mrknem na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Z havárií stále počítejte na Třebíčsku v Moravských Budějovicích, ulici Palackého, kde je provoz částečně omezený. A na dálnici D1 na kilometru 85 na Prahu probíhá v pravém pruhu údržba. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Přidání omamné látky do nápoje má být trestné. Shodla se na tom vládní koalice, která také připravila návrh, který počítá s odstupňováním trestů při těžké újmě na zdraví až z 10 lety vězení. Předkladatelé očekávají ve sněmovně širokou podporu napříč politickým spektrem. Český voják skončil v izolaci v Těchonině. Jde o specializované armádní centrum biologické ochrany na Orlicko-Ústecku. Muž se vrátil z mise v Kongu, kde se šíří ebola. Příznaky nemá. Do Česka dorazil 2 dny po americkém lékaři, který byl kvůli kontaktu s virem hospitalizovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Průměrný Čech utratí ročně za nové oblečení přibližně 6,5 tisíce korun a spotřebuje zhruba 11 kilogramů textilu. Dává přednost nízké ceně před kvalitou. Podle odborníků výdaje za oděvy dlouhodobě rostou. Češi dnes za módu utrácejí více než dvojnásobek oproti roku 2010. Ve Žďáře nad Sázavou by mohla stát rychlobruslařská hala. S představiteli města o ní dnes jednal premiér Andrej Babiš. Radnice chce se státem o výstavbě uzavřít memorandum. Zastupitelé ho budou schvalovat 11. června. Podle starosty Martina Mrko se je Žďár jen jednou z možných lokalit pro halu. Další místa neupřesnil.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Zítra se nám na Vysočině sluníčko schová a také bude pršet. Podle předpovědi nás čeká zataženost deštěm, případně s přeháňkami, výjimečně zabouří a také se ochladí. Naměříme 15 až 18 stupňů.
6: Hit Radio Vysočina.
0: S tím počasím je to nahoru a dolů, to se mění jak nálady nervózní ženy.
9: Nebo muže.
10: Přesně, Zuzi, ještě že tě tady mám.
9: Ráda, viď.
0: Tam první varianta je více pravděpodobnější.
9: B je správně.
0: Zuse, děkujeme za zprávy. To ostatní si může nechat pro

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina.
2: Jak stále si tady říkáme, jak krásná sobota to byla, jak to počasí vyšlo, jak jsme se to tam všichni společně prostě neskutečně užili a nějak toho pocitu se nechceme zbavit.
3: Nechceme, krásný chvíle je potřeba si prostě připomínat.
2: Ano, a pokud už jste zaregistrovali, nebo ne, vzhůru na naše sociální sítě Facebook a Instagram Hitrádie Vysočina, je tam, jak říkala tady Market, až skoro dojemné video.
3: Je tam krásný video, kde jste se vlastně, nebo Marek se tam ptal dětí vlastně, co je to láska, jak vypadá krásný člověk, nebo třeba co se stane, když sníte pecku od melounu, a ty děti tam prostě úžasně odpovídali. Moc hezký to je.
2: Já, abych přiznal barvu, já jsem dělal akorát pouze tu nahlášku. Ostatní no odmakala tak... promačka, velmi šikovná holčina Adry, tak jí tímhle zdravím.
3: Kolektivní spolupráce prostě.
2: No, kolektivní. Ale jo, bylo to neskutečný a doufám, že příští rok zase u Hrádské multifunkční arény se společně sejdeme a užijeme si to zase na plný grády. Děkujeme všem, co dorazili.
1: Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Sobota 30. května od 1. odpoledne u Hrádské multifunkční arény. Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
4: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
5: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.

0: Jsem Peplen na Hitrádiu Vysočina a pojďme zkontrolovat tu dopravní situaci tady u nás na Vysočině.
1: Jsme Hitrádiu Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
0: Ano, a my takhle společně si pomáháme na té cestě z práce domů, aby jsme byli doma co nejdřív a co nejvíc v pohodě.
2: No ale jestli jedete po dálnici D1 na Prahu, tak tam se připravte na zdrženíčko asi 2 minuty, a to mezi kilometry 106 až 104, kde do sebe drcly 2 nákladňáky. Nicméně už by to tam mělo pomalu postupně zase frčet, jak má. Ale pozor taky na balík polystyrenu na silnici 38 u Jihlavy, ať tam do něj nenapálíte. No a hlavně šťastnou cestu.
0: Ne, že ten balík tam někdo bude sbírat, jo. Hlavně šťastnou cestu, jak už říkala Markéta, kdyby cokoliv. Naše WhatsAppové číslo je vám k dispozici, můžete poslat hlasovku 725 44 38 37.

0: Vašky rána Hit Rádiu Vysočina za 3 minuty přesně, 4:30. Přejeme hezké odpo. A víš, Market, co dneska bude úderem 18. hodiny?
1: Co je za den? Úterý.
0: Je úterý.
1: No jejda, jo, tak jejda. To budou zase návrat do minulosti, trošku zavzpomínáme, že jo? I hudebně.
0: Jednoznačně opět Hit Rádio Klasik, nabité těmi největšími hity let 80. 90. a milénia. A jednu takovou topovku tady máme. A já myslím, že bude vzpomínat i teď Market. Tohle je prostě legendární melodie, legendární
1: to jo, to
0: záležitost. Tady jsou Snap a jejich hit Rhythm is a Dancer. Prostě devadesátky by bez tohle hitu nebyly devadesátkami.
1: Co jsme se na tohle nařádili?
0: Já si myslím, že stačí tenhle začátek, ten nápěvek jo. A každý už si vzpomene na kazeťák, šustákovku, no prostě na to všechno, co okolo toho bylo. Takže dneska v 18 hodin Hit Radio Classic bude to opět velké nabitý playlist, těšíme se na to.

0: jejich Rubikon na Hit Rádiu Vysočina. Koncem června, koncem tohoto měsíce, prosím pěkně, je Mezinárodní den otců. Jo, to je důležitý takhle hned zavčasu si říct, že i tento svátek budeme v tomto měsíci slavit. A my pro právě tatínky máme jednu skvělou záležitost. Troufám si říct, kde vyčilujete, odpočinete, možná přijdete na nějakou zajímavou myšlenku. Market by vám to strašně ráda prozradila.
1: Marek mi to zakázal, nemůžu ale říct nic.
0: Zítra to odtajníme, co to je, o co vlastně budeme soutěžit.
1: Já teda jenom já to neřeknu, jenom mám trošku obavy, že kdo tohle bude mít doma, tak už nebude chtít nic jiného.
0: Pánové, tatínci, zítra to odtajníme.
1: Já to chci taky.

Metr Gims na Hitrádiu Vysočina, CMSK Odpo. A za chvilku 17. hodina, to znamená za chvilku taky náš biják. Dnes hrajeme v našem bijáku o 3 lupeny do Multikina Sinestar. No tak držím pěsti, po 17. hodině telefony se budou hodit. Tady už jsou Coldplay. I know that this could hurt me bad.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 89 na Prahu stojí na vozovce odstavená dodávka, tak dávejte pozor. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
0: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Sněmovna podpořila růst rodičovské. Příspěvek by mohl od příštího roku vzrůst o 50 tisíc korun na 400 tisíc a na dvojčata a vícerčata ze 700 tisíc na 800 tisíc korun. Část opozice znovu volá po zavedení valorizace. Novelu teď posoudí sociální výbor. Letošní jaro bylo nadprůměrně teplé a současně nejsuší od roku 1961. V období od začátku března do konce května spadlo v úhrnu jen 89 mm srážek, což bylo 57% normálu z let 1991 až 2020. A jaro se zařadilo na 8. až 9. místo v žebříčku nejteplejších od roku 1961, od kdy meteorologové počítají měsíční průměry. Kraj Vysočina chce koupit 6 bytů pro třebíckou nemocnici. Mají sloužit k ubytování personálu špitálu. Nákup ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. Dostupné byty pro pracovníky nemocnice zajišťuje úřad i jinde. Ve městech, kde zřizuje zdravotnická zařízení, kupuje byty a plánuje výstavbu bytových domů. V Novém Městě na Moravě a v Třebíči to bude ve spolupráci s městem. A na závěr aktualita. U pražského letiště Točná dnes spadlo soukromé ultralehké letadlo. Nehodu nepřežili dva lidé, kteří byli na palubě. Před okamžikem o tom informovala policie. Okolnostmi pádu letadla se teď budou zabývat kriminalisté společně s pracovníky Úřadu pro civilní letectví.
2: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
0: Na Vysočině se zítra ochladí a bude zakaboněná obloha, ze které bude pršet. Někde se objeví přehánky a někde i bouřky. Teploty se dostanou na 15 až 18 stupňů.
1: Hit Rádio Vysočina.
3: No, ochladí se a bude pršet a Zuse, děkujeme za zprávy, měj se krásně, ahoj.
4: Ve čtvrtek naslyšenou.
3: No, těšíme se a loučíme se taky z Market.
4: Ano,
3: tobě
4: ano, díky,
3: ahoj.
4: Díky, mějte se krásně, ahoj.
3: A my pokračujeme dál, před námi náš biják, ve kterém dnes hrajeme o 3 lupeny do multikina Sinestar. Tak připravujte telefony, až zazní ten správný signál, volejte, uhádněte filmovou ukázku a ty lístky jsou vaše. Tady už YouTube.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Eva Farna a Miraj na Hit Rádiu. Vysočina, vzpomeneš si, no takhle, vzpomenete si na to, kdy byl úspěšný náš biják? Už je to dlouho.
1: Biják.
0: Je to dlouho, protože aktuálně hrajeme o 3 lupeny do multikina Sinestar a bude se to snažit prolomit Pavel z Netína. Pájo, hezkého odpáhoj.
2: Ahoj.
0: Já musím prozradit, že Pája říkal, že v našem bijáku má pocit, je to takový těžší a těžší 50 na 50, viď?
2: No, neřekl bych to. Začínáte přitvrzovat.
0: Začínáme přitvrzovat. Hele, ale ne, není to žádná strategie, prostě takhle nám to tady ty filmové ukázky postupně vybírá počítač a přípravné řízení. No tak, Pájo, pustíme se do toho, ať máme dneska teda třeba úspěšný den.
2: No, jdem do toho.
0: Tak tady je dnešní filmová ukázka, pozor, je zvuková pouze. Takže ten zvuk je potřeba hltat. Tady je.

0: Tak, Pájo, z jakého filmu to bylo? No. Tak tohle bylo těch druhých 50%. Já tam slyším spoustu hlasů, i tam normálně jste si na to udělali zasedání.
1: Avatar. Zkusíme prý Avatar.
0: Zkusíte Avatar, ale slyšel jsem tam i Lvího krále.
1: Jo, názoru je hodně. Ale...
0: Názoru je hodně. A ty říkáš Avatar. Tak Lví král, Avatar nebo ještě něco jiného?
1: Zkusíme jeho krále nakonec.
0: Takže pozor, tady došlo ke změně. Lví král.
1: Poslední slovo.
0: Kdy jsi naposledy ty viděl Lvího krále?
1: Čověče, já nevím, jestli jsem ho vůbec viděl.
0: Jestli jsi ho vůbec viděl. A to je moc hezký film. Moc. No tak se pojďme podívat, jestli to byl Lví král.
1: A nebyl.
0: A nebyl. Ale Pájo, potěším tě, nebyl to ani Avatar. Měli jste tam ještě něco?
1: No já jsem v duchu měl Vajanu, ale to asi nebude.
0: Vajanu.
1: Kreslená.
0: Tak to taky ne, prosím tě. Takže vidíš, jako ale ani jedno z toho tě nemusí trápit. Je to film, byl to film Duna.
1: Tak to jsem neviděl vůbec.
0: Já jsem rád, že to berete aspoň takhle sportovně, ale Duna to doporučuje, je to sice jako dlouhý, tak možná nechat si to na zimu na nějaký pěkný, příjemný večer. No každopádně, Pájo, díky za hru, měj se krásně, zdravíme vás tam všechny do Netína a třeba bude to štěstíčko víc přát při vás příště. Měj se krásně, ahoj.
1: Taky, ahoj.
0: No tak dneska taky bez lístku, škoda. Zítra ve středu o 4 lupeny do Multikina Sinestar. Biják, Hit Rádia Vysočina.

0: jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
1: Krasa, upřímně, dneska ta doprava není úplně klidná, takhle v rámci toho úterního odpoledne, tak pojďme na to. Aktuálně nehoda čerstvá na Jihlavsku na výjezdu z Větrného Jeníkova směrem na Bílý Kámen. Havarovala tam dvě osobní auta, na místě blokovaný jeden jízdní pruh, tak tam počítejte s komplikacemi. A taky v Jihlavě v Pávovské ulici došlo ke střetu nákladního auta s trolejbusem. I tam doprava zpomaluje. Tak hlavně šťastnou cestu, v pořádku dojeďte, takhle z práce domů, a kdyby cokoliv, tak vaše dopravní inforám klidně můžete hodit hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37. Za chvilku už třeba Imagine Dragons za volant.
0: Hit Radio, Hit Radio.

0: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Ptali jsme se vás, co za jídlo je opravdu to, co nemůžete vystát. Rýžový nákyp. To raději studený párek a teplé pivo. Tak člověče, my jsme tady fakt nenašli nic. Jak jsem říkal předtím, já prostě jim všechno. Já nemám žádný jídlo, který by...
2: Máme tam ještě jednu hlasovku.
1: Zkusíme ještě odvrčit hlasovku.
3: Ahoj, tak já si myslím, že to je jednoznačně kapr. Mějte se všichni hezky. Verča.
1: Počkej, že jsme to jídlo našli.
2: Ne, počkej, já musím Michala prásknout, jo, on je moc slušnej. On už tu hlasovku tady jednou slyšel a říká, na tuhle sviní jsem zapomněl, kapr. Kapr fakt nejím. Nebo, to mě pobavilo.
1: Opravdu kapr je jediná věc na světě, kterou fakt nepozřu, jako.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Jedna romantická záležitost na Hit Rádiu Vysočina, Lady Gaga, o půl šesté přejeme hezké odpo. My tady stále sledujeme tu Čapí reality show, vždy s nadšením na jaře po celé Vysočině, jak se to tady u nás rodí. Na každém druhém komínu zahnízdí a tak nějak to prožíváme skoro s nimi. Tak mláďata už jsou, ale pozor, pracovníci stanice Pavlov museli hned třikrát během několika posledních dnů zachraňovat právě Čapí mláďata. Díky ale jejich zásahům přežili čápy třeba z Nové Vsi u Chotěboře, Jaroměřic nad Rokytnou a Třebíče. Na všem zachráněným čápům se daří dobře a navíc i lidi tady na Vysočině přispívají 10 000. A tohle je velká paráda, já si myslím, že na Vysočině prostě mají lidé srdce na tom správném místě. My máme srdce v našem playlistu, čápy sledujeme a posíláme další hit, a to hit za 100 let. Tak hezké odpoledne.

0: Pořád na Hit Radio Vysočina před 6:15. No a připomínám, pokud byste si úplně gratis chtěli užít festival v Telči, nás čeká 19. až 20. června v kempu u Roštěnky. Krásné prostředí, nabitý line-up, opravdu úžasný dva dny. No tak vzhůru případně na festival v Telči.cz, tam jsou lupeny. A zdarma jsou v našem dopoledním vysílání u Markéty. Stačí vychytat správný signál, dovolat se jako první. Takhle jednoduché to je. A pokud nebudete mít štěstí v éteru, tak ještě doporučuji prolistovat, probrouzdat naše sociální sítě Facebook a Instagram Hit Rádia Vysočina, protože i tam soutěžíme o lístky právě na festival v Telči. A tam si to společně právě 19. a 20. června neskutečně užijeme.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Vlasovka.
1: Benson Boone na Hit Rádiu Vysočina po 6:45. Ten čas opravdu neúprosně utíká. Marek Grande se loučí, mějte se krásně. Jsme na konci toho úterního odpoledního vysílání. Za chvilku 18. hodina Hit Rádio Klasik, už se to blíží, hity 80. 90. a milénia. Tak se mějte krásně, užívejte dnešního úterního večera. No a zase zítra ve 3 odpoledne s Markem se budeme těšit. Tady už Lost Frequencies.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a pozor na D1 na kilometru 89 ve směru na Prahu, tam na odstavenou dodávku, tak velmi opatrně tam. Přejeme šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv a kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Ministerstvo zahraničí před letní sezonou upravuje cestovatelský systém DROST, doplňuje nové funkce. Systém by mohl po plánovaných změnách usnadnit českým turistům v zahraničí přístup k lékům na předpis. U pražského letiště Točná spadlo do pole soukromé letadlo. Na místě zasahuje policie, hasiči i záchranáři. Na palubě byly dvě osoby, které pád stroje nepřežily. Nehodou se budou zabývat kriminalisté. Ve specializovaném armádním centru biologické ochrany v Těchoníně je v izolaci český voják. Vrátil se z mise v Kongu, kde mohl přijít do kontaktu s ebolou. Příznaky ale nemá. Do Česka dorazil dva dny po americkém lékaři, který je v izolaci na pražské Bulovce. V Česku přibývá zaměstnanců z Filipín. Po prvním čtvrtletích úřad práce eviduje 15 000. Za poslední dva roky se počet více než zdvojnásobil, meziročně se zvedl o 42%. Česká republika bude v nadcházející sezóně pořádat mistrovství světa hokejistek do 18 let. Turnaj se uskuteční od 8. do 16. ledna příštího roku v Ostravě Porubě.
3: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
2: Ráno většinou oblačno, postupně deště nebo přehánky na východě Moravy a ve Slezsku bude zpočátku malá oblačnost, deštivo až později odpoledne. Ranní teploty 16 až 11 stupňů, odpolední maxima pouze do 19. No a v průběhu dne většinou zataženo s deštěm nebo přehánkami a ojediněle pozor na bouřky.
4: Je to 18. hodina, co se děje, už víte a taky už určitě víte, že startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, ty nejlepší hity minulosti. S vámi Michal.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Velká Roma Čárna, postarala se o ní Bon Jovi. Always je záležitost, kterou jsme připomněli právě teď. Naposledy v roce 2013 jsme si tuhle písničku v Čechách mohli poslechnout naživo. Ale teď jsme vám ji připomněli na Hitrádiu v rámci hudebního speciálu Hitrádio Classic. Hrajeme to nejlepší z minulosti. Midnight Oil v roce 1987 do světa vypustili desku Diesel and Dust. Na ní se objevila hitovka Beds Are Burning, fantastická skladba, jinak taky hodně politicky orientovaná a každopádně píseň, která bourala hitparády po celém světě a dodnes zní naprosto skvěle. Taky takové budou ty příští minuty na Hitrádiu.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Bonnie a Clyde se jmenuje záležitost, kterou posloucháte právě teď, nesnad, že by souvisela s filmovou tvorbou. Pouze si Jay-Z a Beyoncé vypůjčili ty dvě postavy, které určitě všichni dobře známe. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší z minulosti, 80, 90, hity milénia. To všechno pro vás máme až do 21. večerní. Za chvilku Undercover, Baker Street, velká klasika. Teď Taylor Dane, Tell It To My Heart. Tak si i tuhle chvilku nostalgie náležitě užijte. Přejeme hezké úterý.

tohle je zvuk, který má úterý. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Partička Undercover stojí za písní Baker Street. Taky na tu jsme teď vzpomínali. To nejlepší z 80. 90. a milénia hrajeme až do 21. večerní, tak jako každý všední den, kdy vám nabízíme to nejlepší, co se skrývá v našem hudebním archivu. Je tam taky švédská partička 18, ta se proslavila zejména tím, že kavrovala všemožné písně skupiny ABBA. Každopádně i na solové dráze něco málo představili. Mezi těmi písněmi je třeba píseň Half Around the World. Tahle záležitost oběhla celý svět, stala se globálním hitem a asi není čemu se divit, protože za ní stojí stejní producenti, kteří pracovali na hitech třeba pro Backstreet Boys, NSYNC, ale taky Britney Spears. Tohle je partička Right Said Fred, You're My Mate, další single, který pro vás máme nachystaný do těch dalších minut. No a do třetice slíbím třeba ještě Erasure Sometimes. Takže o vaše sluchovody bude rozhodně postaráno. Užívejte úterní večer.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio.
2: I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu. Hit Rádio. Hit Rádio. Everybody get up.

0: Dominik, taky Andrejka a Vincent, ahoj.
1: Ahoj.
0: Není to super, jak jsou nádherně slazení jste, jak jsou venku ty dlouhé večery, nádhera, ne?
2: Užívám si to moc.
1: Až budou teplejší ještě, tak to bude ještě lepší.
0: Pak se to začne, protože první letní den se v červnu blíží, lámat na druhou stranu.
2: Ne, tohle ideální, tohle se dá ještě krásně spát.
0: Já musím spálit.
2: No to taky.
0: Odstartujeme to hity Dario G, posloucháte Hit Radio. Hezký večer, prosluněný a vyteplený.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Z nich, nebo jedna z nich je ta vyvolená, ale on se nejdřív musí prolíbat, prošahat, než se k ní dostane.
2: No to je otázka, kdo bude ten iniciátor, jestli on nebo ona. No
1: ale neví, kdo je ten správný.
2: No musí hledat.
1: To je smutný, co když v životě nevíš, kdo je ten pravej.
3: Nevíš, ale kolikrát možná to znáte, kamarádi, že si myslíte o někom, že je pravej. Myslíte si na něho měsíce, roky, až se to stane. A nebývá to dobrý. Kolikrát já jsem celou střední pálil po jedné spolužačce z vedlejší třídy. Byl jsem tu dobu ve vztahu. 3 roky jsem na ní čekal a když jsem byl single konečně, tak jsme spolu měli rande a bylo to to nejhorší, co jsem kdy zažil.
1: Já bych tak strašně rád řekl, že ti nerozumím.
3: Ale?
1: Že jsem v tom nebyl. Ano, ale oba dva přesně najednou. Já jsem měl takovouhle lásku, taková ta láska, na kterou myslíte každou sekundu. Taková ta láska, která vás fyzicky i psychicky bolí.
3: Jo.
1: A po 2-3 letech, kdy jsem jí konečně, nebo respektive, kdy jsem se já konečně dostal do toho, že bych mohl být pro ní adekvátní partner, tak jsme byli na rande. Krásný rande. Jazzovej klub.
3: Hezky.
1: Seděli jsme spolu, poslouchali jsme jazz a pak to konečně přišlo. První polibek a zároveň poslední.
3: Jaký byl?
1: Takovej smutnej, suchej a slanej.
3: Suchej.
2: Aj.
1: Prostě tak, prostě nám to tam nekliklo a mě to mrzí, no tak prostě. Ale zase díky tomu, že mi to nevyšlo, mám dokonce úžasnou přítelkyni a s ní mi to vyšlo. Uf.
2: Posíláme ti písničku.
3: A ještě se neptáš, jestli já jsem s ní doteď. S tou, s kterou to dopadlo špatně.
1: Já jsem
3: to
1: totiž věděl tu odpověď a nechtěl jsem, abys to řekl takhle v rádiu celé republice.
3: Ty posíláme 2 písničky. Tony Braxton, hezký večer přejeme.

0: Chad Kruger, asi byste se s ním nechtěli hádat nebo zpívat duet. 19 hodin, 19 minut. Posloucháte Hit Radio, s vámi Andrejka, Vincent, taky Dominik. Jak si říkám, nechtěli byste s ním zpívat duet. Existuje nějaký povolání, který okamžitě ve vás vyvolá submisivní pocit, přátelé? Já se o tom bavím i z dalšího důvodu. Dneska u nás byli stěhováci a uvědomil jsem si, jak najednou takhle malinký jsem.
1: To mám urologa. Tam si vždycky u urologa si takhle připadám malinký. Takhle malinký. No tak jako když má někdo takhle jako celý tvůj život v hrsti doslova.
0: Doslova?
2: Já obecně s odborníky v jejich oboru se nerada přu o čemkoliv, tak jakoby radši přikývnu a myslím si
1: jako
2: o tom svým.
1: V oboru dolních partí.
2: No to převážně tam.
0: Ano. Takže Andrejka se chová submisivně na gindě, to už víme, já před řemeslníky, možná to reflektuje to, co neumíme, co bychom chtěli umět a máme obdiv.
1: Počkej. Co? Jakože já bych chtěl
0: máš rád medicínu.
1: Urolog? Jo, dobře.
0: Obdivuješ medicínu. Andrejka.
2: Já teda nemůžu říct, že by to bylo mé vysněné povolání, ale obdivuji ho.
0: Ano, já obdivuji řemeslníky a lidi, co umí něco rukama, proto se takhle malinký chovám před něma. Nebo před účetní. Máte, přátelé, nějaký povolání, před kterým schováte submisivně? Napište nám schválně na 777 937 777.

0: KWS. A vy posloucháte Hit Radio. S vámi Andrejka, Vincent, taky Dominik, ale že jste v tom s náma, stvrzujete, protože posloucháte, co řešíme. Jaký povolání vnímáte automaticky submisivně? U nás dneska byli stěhováci a já jsem byl takhle malinký, bál jsem se a najednou jsem si uvědomil, takhle proč se chováš, když je pořádný chlap u tebe? No a ptali jsme se taky vás, jak to máte?
1: No a taková Valerie se nám svěřila, že jí nahánějí strach prodavačky v lepších obchodech.
0: No paní Marie,
1: podívej. No a to já znám, to přijdeš do lepšího obchodu a tam už na tebe vrhají velmi dráždivé pohledy, že utratíš tady dneska hodně peněz, nebo ses přišla jenom podívat?
0: A když ne, tak tě poníží tím, že nerozumíš tomu, co tam mají.
1: Ano, počítám. Je to tak, ale existují také výjimky, že jo?
2: A velmi drahé obchody jakože s kabelkama. Takže ty někam přijdeš, chceš si koupit nějakou blbost za 80 tisíc a ještě se jako musíš potýkat s tím, že ta paní tebou pohrdá?
1: Možná to je tvůj hodně vnitřní pocit a realita nemusí být taková. A,
2: takže ty víš, že si ji možná nezasloužíš, tu kabelku. To je ono.
0: Ty chodíš, že ji kradeš.
1: No ty normálně jdeš rozfofrovat spoustu peněz a nepotřebuješ to.
2: Co prodavačka, že na tebe kouká pohrdavě? Bůh na tebe kouká pohrdavě.
0: No ještě.
1: Jo, udělala jsem to.
0: Nenechte nikoho jinýho, aby ovlivňoval to, jak se cítíte. Co?
2: Já bych nikdy nedovolil, aby mě někdo ovlivňoval.
0: Paula Abdul, tato řekne za nás. Posloucháte i Radio City. Hezké večer.

0: Posloucháte Hit Radio, hezký večer, 19 hodin 37 minut. S vámi Vincent, Andrejka a taky Dominik. Hele, ale tomuhle neuvěříte. Skočilo to na nás, že prej na úřadech práce přibývá padesátníků. Co to asi znamená? No tak, že ta jejich práce zanikla a na úřadech práce teď žádá ono nějakou novou pracovní nabídku. Muže ve středním věku zejména.
1: Fagot, fagot. Hele, ale víš, co je hrozně smutný? Že prostě jako ten svět se mění tak radikálně rychle, že jako některé ty pracovní pozice opravdu mizej a v 50 máš co dělat? Máš si teď konci jako
0: něco nový
1: řemeslo?
0: Takhle, já myslím, že je dobrý i ve věku 20-30 let mít plán B nějaký.
1: Andrejko, máš ty nějaký plán, až nebude žeska?
2: Máš pocit, že moje kariéra je zrovna věkově omezená?
1: Modeling?
2: No, myslím si, že
1: pokud existuje jedna kariéra, tak je to tahle, nebo ne?
2: Kdyby mě asi začínalo téct do bod, tak bych rozjela rádiovou kariéru.
1: Jo, to je pravda, tady už tě nikdo neuvidí potom.
0: Pozor, to je náš plán B, proto jsme všichni tři tady.
1: Ano, stárnem.
0: A zase brzy, doufám za mikrofonem, v téhle trojici, my vám přejem krásný úterní večer.
1: Já bych to chtěl ještě opravit.
0: Pojď.
1: Tohle je náš plán A.
0: Oh.
1: A plus.
0: Vy jste vždycky Ačka, přátelé. Tak doufám zase brzy. Ahoj!

Hit Radio Vysočina. Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Rádio Vysočina.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: running.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Hit Radio. Hit Radio. Luxus není o věcech, ale o zážitcích. Výkon, svoboda, prostor jen pro vás. Moto.pujčovna.eu v Mariánských Hradčicích. Vybrané motocykly pro ty, co vědí. Rychlá rezervace a férové podmínky. Na týden, na den nebo jen kolem komína. Dopřejte si výkon bez starostí. Moto.pujčovna.eu v Mariánských Hradčicích u mostu.